0: Chystáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na všeprolesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Všeprolesáky.cz.
1: První probuzení na moři?
2: První selfie s delfínem. Nebo snad první hrad z písku na pláži.
3: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
4: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
5: Zkuste si dát minutku klidu.
6: Přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
7: Hit Radio.

0: Zkuste si dát minutku klidu. Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
1: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort-group.cz.
2: Hi, this is Ed Sheeran.
3: Hi, this is Madonna.
4: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v dabu. On air.
3: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. České děti používají telefon od velmi útlého věku. Odborníci připomínají, že to může mít velmi negativní dopady na jejich dospívání. Hned 40% dětí do 6 let tráví u chytrých telefonů přes hodinu denně. Důležitým faktorem je mimo jiné přítomnost staršího sourozence, který výrazně zvyšuje pravděpodobnost častějšího sledování obrazovky. Začala ostře sledovaná evakuace osob z lodi, kde se hned několik lidí nakazilo zákeřným hantavirem. Na pevninu budou vystupovat ve vlnách. Včera ji opustilo 94 lidí, dneska dalších zhruba 20 a přibližně 30 pasažérů odpojí do Nizozemska. Fanoušci fotbalové Barcelony na celém světě oslavují, jejich katalánský klub totiž ovládl včerejší El Clásico. Odvěkého rivala z Realu Madrid porazil pohodlně 2-0 a může začít slavit. Právě na bílý balet už má totiž nedostižný náskok a předčasně získal titul. A teď už pojďme k nám do regionu.
6: Policie v Hradci Králové láká ve středu na den otevřených dveří. Podíváte se do zákulisí policejní služby, taky uvidíte ukázky zásahu. Můžete zkusit střelbu z laserové zbraně CZ-75 a setkat se se služebními psy. K tomu interaktivní stanoviště i soutěže. No, co se dá dělat? Trošku se nám to počasí teda začne kazit. Spolujasné bude oblačná obloha. Od západu se taky k nám do východních Čech přiženou přehánky a déšť. No a nejvyšší teploty se nám zarazí mezi 23 až 19 stupni Celsia.
7: Užívejte si jízdu, o zbytek se postaráme. Prodej a servis vozů Ford a Nissan. To je Auto Trutnov. Auto Trutnov, váš parťák na cestách.

0: Vysílání šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Vysílání
1: šampionů. Což vlastně není úplně tak pravda. Jenom s Michalem a Davidem. Ahoj Davide, hezké ráno.
2: Ahoj, dobré ráno všem.
1: Jasmin má dneska volno, takže tady jsme sami. A vlastně nejsme tady sami. My víme, že vy jste u rádia a za to jsme moc rádi. 6 hodin, 2 minuty, Meduza, Bad Memories, tímto celý odstartujeme. Tak krásné ráno.
0: Hit Radio Černá Hora.

0: pondělní snídaní šampionů, 6 hodin 5 minut, posloucháte Hit Radio. Dneska s vámi Michal a David, krásné ránko, včera den matek, a tak by mě zajímalo, jak jste to slavili, jak to slavil David, co?
1: Tak já jsem cestou z hor poslouchal rádio, kde mi některý z mých kolegů, už se nevybavím jméno, poradil a připomněl, že je Mezinárodní den matek a že bych se měl své mamince ozvat. Tak jsem jí zavolal a byla nadšená.
0: Ty jsi volal a co jsi na to řekl?
1: Nic.
0: Nic, tak to jsi řekl dobře, Davide, kamaráde. Já teda popravdě nepřipomenulo mi to rádio takhle, ale na Instagramu jsem si člověče večer všimnul, že tam spoustu lidí dávalo právě příspěvky s maminkama a říkám, tyjo, co se to dneska děje? A pak mi to došlo, tak jsem se teda taky svým mamce připomněl, jakože tady jsem a že o ní vím. Tak snad jste to udělali i vy a na to se vás právě budeme ptát v minutě šampionů, která startuje teď. Tak napište nám jméno, město a jak jste právě vy oslavili Den matek, ať už z pozice potomka, a nebo jakou radost to vám udělalo jako mamince. 777-937-777 budeme SMSky zprávy přes WhatsApp. A teď k vám posíláme další skvělý hity. Tohle je Justin Timberlake na Hit Radio 606. Hezké ráno. I got

0: Je potřeba ten nový pracovní týden nastartovat z vesela, alespoň muzikou a minimálně se tvářit, že se nám ráno chtělo vstávat. Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. 6 hodin, 10 minut, krásné ráno. Jak jste stavili včerejší den matek, na to jsme se vás ptali, začíná minuta šampionů právě teď. Lenka Bruntál, prací jak jinak, ale bomboška a kytky byly. Renata Lipno, krásně, děti přijeli, tak jsme byli všichni spolu. Květa Děčín, maminka bydlí daleko, ale jela jsem za ní a strávila s ní celý víkend. Mamince je 84, krásný den to byl. Andrea Budějce, dala jsem mamince její oblíbené ořechy v čokoládě a nalili jsme si vínečko. Kača Olomouc, přátelé, já už rodiče nemám, ale mé děti mě potěšily tak moc, že je to až neuvěřitelné. Marila ze Žďáru, dobré ráno, tak já jsem mamince koupila kytičku a pak jsme byli na krásné procházce a maminka byla moc spokojená. David Žacler, mamce jsem dal kytičky a holky vyráběly dárky ve škole mamince. Hezké ráno do rádia i tobě. Janča Olomouc, já měla nejen den, ale sváteční víkend maminek. Vytáhla jsem si na puberťáka na Pálavu, kde jsme nachodili a najezdili na kolech desítky kilometrů a bylo to naprosto úžasné.
1: Krásný víkend.
0: Krásný výkon, jsem myslel, že řekneš.
1: Taky.
0: Nemůžu dýchat. Jak jsem na to tady sám, chybí mi tady Jasmin, teda popravdě. Můžu se přidat.
1: Tak příště.
0: Tak příště. My vám moc děkujeme za vaše krásné zprávy. My teda dodatečně přejeme všem maminkám všechno nejlepší tady od nás Zitrádia. Milujeme vás, no a nejenom pro maminky, ale pro vás všechny, kdo jste si nás chvíli před 6:45 pustil k tělu. Posíláme další hity. Tohle je Lady Gaga, The Dead Dance. Hezké ráno.

0: takhle vám hraje pondělní Hit Radio. Snídaně šampionů, chvíli po 6:45 a nás by zajímalo, o kolik kamarádů jste za víkend přišli, co?
1: Proč se ptáš?
0: Tam se ani ne proto, že bychom se s někým rozhádali, ale Instagram pokračuje v největší čistce ve své historii. Odstranil desítky milionů botů, spamových profilů a taky účtů, které uměle navyšují počty followerů. A máme tady výsledek, sečte to podtrženo. Třeba ty největší světové celebrity přišly během pár hodin o miliony sledujících. A teď se držte. Nejvíc Ariana Grande, minus 5,5 milionu sledujících.
1: Ty bláho.
0: Což je víc, než kolik má Slovensko obyvatel. Takže Ariana Grande, minus 5,5 milionu. Pak tady je třeba Taylor Swift, 4 miliony, minus. Billie Eilish, milion. A třeba taková zpěvačka Adele, minus 500 tisíc sledujících.
1: Takhle, ještě předtím, než začnou fanoušci Ariana Grande panikařit, já připomínám, že ona má na Instagramu furt 363 milionů sledujících. Jo?
0: Takže to je jako prd do Vltavy.
1: Je to tak, jako kdybys třeba ty přišel o jednoho sledujícího, nebo já.
0: To je pravda. No tak jak jste na tom vy, taky vám ubyli kamarádi. Já jsem to kontroloval, u mě to stagnuje. Tak o kolik přátel jste o víkendu přišli vy?
1: Schválně, napište nám.
0: Napište nám. Za chvíli další hity Marek Ztracený, Modlitba za pátek, to se hodí takhle při pondělku, nebo Avicii, Levels, no a samozřejmě přidáme i aktuální dopravu. Ať víte, kde to v pondělí ráno stojí, tak hezké ráno.
2: Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
7: Plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
8: Gap. Individual style for every generation.
9: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
10: Carglass opraví, Carglass vymění.
11: Zažijte jízdu snů v supersportu na vlastní kůži bez omezení silnice. Tenhle zážitek od Allegrie si prostě nesmíte nechat ujet.
12: Tento víkend 4 kola na poligonu v Hradci Králové za akční cenu 2599 korun.
11: Projeďte se v Lamborghini, Ferrari nebo Porsche.
12: Doražte s rodinou a užijte si den plný rychlosti,
11: zážitků
12: a zábavy.
11: Táta sviští po okruhu,
12: děti si užívají spolujízdu
11: a mamka si užívá kafe s výhledem na trať.
13: Byl jsem tam loni a je neuvěřitelný, co ty auta dokážou. Celá rodina z toho žijem dodnes.
12: Adrenalinovou jízdu najdete na
14: firmanozážitky.cz.
15: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.

0: Chiny.cz.
1: Izomat stavebniny.
2: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
3: Best Beleza.
2: Nádherná zahradní dlažba.
3: Best Bellissima.
2: Dvě úžasné zahradní dlažby.
3: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
2: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
4: Mele z Pardubice. Pátek 15. a sobota 16. května. Dva dny zábavy na třech pódiích. 20 kapel a 20 DJs. Tomáš Klus, No Name, MIG 21, Martina Pártlová, Kateřina Marie Tichá a další. Předprodeje vstupenek a více info na majalespardubice.cz.

0: K nehodě došlo poblíž obce Selmice, kde osobní auto srazilo divočáka. Na místě už by teď měla být policie a probíhá tam vyšetřování.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio Černá Hora.

0: Jakoby jo.
1: Něco na tom je.
0: Něco na tom je. Není náhoda, že to hrajeme zrovna v pondělí ráno. Marek Ztracený, modlitba za pátek 6.31. Posloucháte Hit Radio s vámi Michal a David. A David má...
2: Ranní update.
3: Češi závěr přípravy na hokejový šampionát nezvládli, v posledním duelu před turnajem prohráli se Švýcarskem vysoko 6-1. Připomínám, že mistrovství světa startuje už tento pátek pro Česko zápasem s Dánskem. Česko trápí extrémní sucho, nedostatek vody registrují meteorologové po celé republice, včetně Třeboňska. V jižních Čechách tím trpí nejen rybolov, ale taky rekreační střediska. Češi rádi hýčkají své domácí mazlíčky, přibývá proto psích kadeřníků. Kromě stříhání, mytí nebo fénování patří mezi nové trendy například terapie červeným světlem. Cena za návštěvu psího salonu se pohybuje od 500 korun do několika tisíc.
0: Terapie červeným světlem.
1: Taky mě zaujala nejvíc teda.
0: To je geniální. Jako, já se tomu vlastně ani nedivím, protože je pravda, že za psy jsme schopni utratit spoustu peněz. My jsme takhle měli, nebo bývalá sousedka takhle vydržovala svýho pesana a jakoby podle jeho výrazu, nevím, jestli z toho byl jako úplně nadšenej teda.
1: Taky vždycky vidím takový ty psy navlečený do těch hadrů a říkám si, je jim to pohodlný, no, ale já nevím.
0: No, tak ti neřeknu, no. Nicméně třeba pro našeho psa je nejlepší terapie, když se může vyválet jako v kaluži.
1: Normálně v bahně, jo. To je zadarmo.
0: To je zadáčo, je spokojený. Pojďme na další muziku, tohle vás bude bavit, je to srdcovka, kterou jsme vybrali my dva pro vás, kdo nás ladíte, YouTube Pride in the Name of Love. No a připomínám, že srdcovky si můžete dát s Jirkou Pelnářem jako tradičně každý den mezi 12. a 13. tady na Hit Radio. Krásné ráno!

0: Hit Radio, Alex Warren, 6:39, krásné ráno. Představte si, že jdete do restaurace, sednete si ke stolu a aniž byste si cokoliv objednali, tak obsluha vám přinese nějaké jídlo. Tak tenhle absolutní úlet funguje v pár restauracích v Japonsku. A prosím pěkně, tady dostanete jídlo, které vám objednal člověk, který tam byl před vámi, a vy zas objednáváte něco pro toho, kdo přijde po vás.
1: No to je mi zajímavý teda.
0: No, všechno je to vlastně o nějakém jako překvapení a vlastně o tom, jak moc velký dobrák je ten, kdo seděl u stolu před vámi, jo. Já teda, když si to představím na sebe, jo, já bych byl ten, kdo by objednal nějakou totální hovadinu a pak bych ještě koukal za oknem, co na to ten dotyčnej říká, jak se na to tváří, víš, takováhle škodolivost.
1: Je fakt, že tyhle restaurace nejsou ideální, pokud jste ti, kteří si vybírají obědy podle chuti. Já mám spoustu kolegů, kteří přijdou do restaurace a dají si prostě, co jim přinesou. Ale pak jsou ti, kteří jdou a říkají si, dneska mám chuť na sladký, dneska mám chuť na maso a tak dále. A pro ty to samozřejmě ideální není.
0: Jsou ty špekulanti.
1: Přesně
0: tak. Kteří nikdy neví. Nicméně, co byste objednali vy tomu, kdo by přišel po vás? Nebo ještě jinak? Kdybyste věděli, představte si, že víte, že ten, kdo přijde po vás, je váš šéf. Co byste mu nechali uvařit? Ať se nevidíme, tak úplně já to na dálku cítím, jak už vymýšlíte ty speciální recepty pro vašeho šéfika.
2: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
3: Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od dětí jsou krátké. A často smrtící.

0: vydělej. Pesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
1: Jsme firma FL Brány, český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrany.cz. Prostě pohoda.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci 2+1. Ke každým dvěma kusům pistolové montážní pěny Dek Foam MX240 nyní navíc dostanete jeden kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro montážní pěnu Dek Foam zdarma. Více na Dek.cz. Ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro montážní pěnu Dek Foam zdarma. Více na Dek.cz.

0: vám uleví od starostí.
1: To je hrůza, co se dneska děje. Člověk neví, co přijde zítra. Jediná jistota jsou daně.
2: A ceny elektřiny a plynu od Fonergy. Ty budou...

0: 29. Férové ceny energií od Fonergy.
1: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelenfest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.

0: www.datart.cz.
1: Datart pořádá Maxi výprodej.
2: Cože? Maxi výprodej?
1: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
2: A to je další level.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
4: Dan Landa.
3: Mirá.
4: Rybičky.
3: Migové.
4: Jdeme na Hrady.
3: 8 hradů.
4: 8 víkendů.
3: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
4: Dan Landa.
3: Harley.
4: Tomáš Klus.
3: Single X.
4: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
3: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
4: www.hrady.cz.
5: Nejlepší dopad.

0: se tam značenou objížďkou.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit Radio.

0: Posloucháte si pondělní hit rádio Snídení šampionů s vámi Michal a David, krásné ránko. No a máme za sebou prýma událost, díky které se o nás mluví po celém světě. Český fotbal má za sebou docela šílený víkend, to vám asi neuteklo. V derby, který mělo ukončit boj o titul, přerušili zápas fanoušci týmu, který vyhrával.
1: No, závažnosti tady z toho momentu svědčí i fakt, že ty sám si dobrovolně přišel se zprávou o fotbale, takže to už musí být něco.
0: No, protože já jsem se vrátil v neděli ráno asi ve tři domů a teďka já jsem neměl čas projet Instagram během dne, tak na to koukám a říkám si, a tady jasně zápas, hrálo se derby, tak to jsem nějak jako registroval. A teďka vidím, jako na těch videích jenom to projíždíš a vidím prostě lidi, jak vtrhli na ten trávník nebo na to hřiště, jo. A říkám si, tak to hrálo Slávy se Spartou, no tak to asi Spartani tam prostě vběhli, ne? A tak to projíždím a říkám, počkej, to nebyly Spartani, to byla vlastně tribuna jako slávistů. A teďka vlastně mi to nedávalo jako smysl. A pak mi to nedávalo smysl jako vůbec v tom, že to bylo 3 minuty před koncem, a kdy vyhrávali.
1: Takhle, ono to vůbec nedává smysl.
0: Jo, takže nic, takhle, nechme fotbal fotbalem, to je fuk, jo. Spíš pojďme se zamyslet nad tím, když máte třeba svůj jako nejlepší den vysněný, třeba svatba nebo promoce nebo něco, a pak přijde nějaký strejda nebo někdo jiný blízký a udělá z toho totálně jako šílenost, jo. Já mám třeba příklad, když jsem byl taky 2 týdny zpátky na svatbě, tak nenapadlo nic lepšího, než že svědek vezme prostě prskavky na prskavkový tanec a zapálí to najednou, a bylo po prskavkovém tanci, protože mu to shořelo v ruce asi za 3 vteřiny.
1: Může se stát. Na svatbě se může stát taky to, že třeba některý z hostů opije takovým způsobem, že tu svatbu prostě zrujnuje. I to se může stát.
0: Dobrý je, to se ti stalo, to je vlastní zkušenost, nebo?
1: Ne, kamarád, kamarád.
0: Kamarád říkal, no blbý je, když se to stane ženichovi, že jo? Tak to, to pak je teda totální disaster i pro nevěstu. Tak jestli máte nějaké takovéhle zážitky, kdy jste opravdu fakt se na něco těšili a něco vám to neplánovaně, nějaký strejda vám to přerušil, tak klidně nám napište, my se rádi pobavíme, no a co vás zabaví teď? Do 7, než vám dáme další zprávy, to jsou Codeline, Follow Your Fire, tady na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
1: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
2: Zkuste si dát minutku klidu.
3: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
4: Minikino v multikině Sinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.sinestar.cz.
1: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal. V bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
7: 7:00 krátké zprávy a David Jošt. Potraviny a hygienické potřeby se nejspíš zlevňovat nebudou. Vláda totiž pravděpodobně odmítne návrh Pirátů na snížení daně z přidané hodnoty u vybraných produktů, a to například plen, vložek nebo tamponů. Návrh má pomoct hlavně domácnostem s nízkým příjmem. Podle představitelů Babišova kabinetu by takové změny ale přinesly negativní dopady na státní rozpočet. Další zprávy přichází ze zahraničních hor. 28-letou turistku z Česka zasáhl v rakouských Alpách blesk. Konkrétně místo kousek od ní k zemi odmrštila tlaková vlna. Do nemocnice ji musel přepravovat vrtulník, hospitalizován byl i její přítel. Za pohonné hmoty platí na Slovensku ještě víc. Ceny benzínu i nafty byly minulý týden u našich východních sousedů vůbec nejvyšší od roku 2022. Slovensko v pátek zrušilo poslední omezení při tankování nafty a také dvojí ceny tohoto paliva. Pohonné hmoty tak mají dražší než v Česku, Maďarsku i Polsku. A teď už pojďme k nám do regionu.
8: V Hradci Králové se přestavuje hlavní nádraží a pocítíte to vy, vlakoví cestující. Tento čtvrtek začne série výluk a dotknou se právě vás, kteří cestujete třeba na trase Hradec Chlumec Poděbrady, Velký úsek Kolín a Hradec Opatovice. Výluky potrvají do 27. května. Přestavba ještě 5 let. V tomhle týdnu bude zase pršet a taky se nám ochladí. Pondělí bude zpočátku slunečné, ale postupně se zatáhne, bude taky pršet, no a teploty 19 až 23 stupňů Celsia.
9: Užívejte si jízdu, o zbytek se postaráme. Prodej a servis vozů Ford a Nissan. To je Auto Trutnov. Auto Trutnov, váš parťák na cestách.
7: Snídaně šampionů. 7:02, přejeme dobré ráno všemu dobrému lidu.
10: Dobré ráno všem.
7: Dobré ráno všem. S vámi Michal a David. Jasmin má dnes volno, zítra bude, říkala, myslím.
10: Mně přijde, že trošku polevujete, jak jsme začínali v únoru, tak jste tady byli každý den nastoupený.
7: Počkej, nevím, proč mluvíš v množném čísle, já jsem ještě nechyběl, absenci nemám.
10: Ale říkal jsi, že budeš mít tento týden.
7: No v pátek tady nebudu, no. Asi.
10: A jsme doma.
7: Asi. Tak my jsme moc rádi, že vy jste tu s námi, 7:03, další muzika pro vás. A mimochodem, už v téhle hodině budete soutěžit o 7:30 v rychlé pětce o vstupenky na koncert Marka Ztraceného. Hitra.

0: Tohle jsou hodiny v 7 hodin 9 minut. Posloucháte Hit Radio, dobré ráno. Nebudeme asi daleko od pravdy, když řekneme, že my všichni, ano, i vy, kdo posloucháte, máme v rodině jednoho otravného příbuzného,
1: přikivuji.
0: Minimálně jednoho. Tak se ptáme, co byste byli ochotni udělat pro to, abyste se s tím konkrétním člověkem nemuseli bavit. Proč se na to ptáme? Protože tu máme příběh 31-leté ženy, která předstírala 4 roky ztrátu paměti, aby se mohla vyhýbat své tchyni. Podle svědků to prý hrála skvěle, zapomínala absolutně na všechno, co se nějak týkalo tchyně, úplně ji ignorovala, až se teda jednou zapomněla a oslovila tchyni přezdívkou, kterou se ale podle lékařských záznamů v uvozovkách nemohla pamatovat a celý to prasklo.
1: Překvapení bylo na světě.
0: Překvapení bylo na světě pro všechny. Já teda, ano, občas zapomenu, kam jsem položil klíče, ale zapomenout na celou tchyni, tak to je opravdu jako majstrštyk, ale 4 roky žít ve lži. Si myslím, že to bylo náročný teda, já si dím, že se do toho dobrovolně pustila, protože na lhaní je největší problém ten, že si musíš všechno pamatovat. A teď si vím, že to takhle kreješ 4 roky, jo? Tak se ptáme, co nejšílenějšího jste kdy udělali vy, abyste se vyhnuli setkání s někým, koho nemusíte?
1: Může to být tchyně.
0: Může to být tchyně, může to být někdo z rodiny, kdokoliv, může to být kolega v práci, může to být šéf. Tak jaký byl ten váš nejšílenější únikový plán? To nás moc zajímá. Klidně nám to nahrajte jako hlasovku přes WhatsApp na 777 937 777 nebo nám to napište jako zprávu. Vrátíme se k tomu a teď k vám letí další hity. Doslova Airplanes, B.O.B. a Hayley Williams na Hit Radio v 7 hodin a 11 minut. Tak krásné ráno. Šampioni.

0: A snídaní šampionů. Co nejšílenějšího jste kdy udělali, abyste se mohli vyhnout setkání s někým, koho opravdu nemusíte? Tak na to jsme se vás ptali. Byla tady totiž žena, která 4 roky předstírala ztrátu paměti, aby se mohla vyhýbat svojí tchýni, a tenhle geniální plán, připomeneme, ztroskotal na tom, když se jednou zapomněla a tchýni oslovila přezdívkou, kterou si nemohla pamatovat. Tak jsme chtěli, ať se podělíte o vaše příběhy, kdy a jak jste se komu vyhýbali. Píše Marek, zdravím. S bývalou tchýní jsme taky byli na kordy. Potom, co jsem si asi půl roku vymýšlel, proč se mi nehodí za ní s mojí teď už bývalkou přijet, jsem jí to řekl na ferovku, že s ní prostě nejde vydržet. Díky bohu, už je to bývalá tchýně.
1: Teď už chápeme, proč je bývalá.
0: Tam si myslím, že se to zlomilo. Pak mě taky pobavila zpráva. A když nevíte, kdo ten divnej nebo nepříjemnej je, jste to vy. Což vlastně na tom taky něco bude. A já si říkám, Jasmin tady dneska není. Jestli to pro nás nemá být nějaké podprahové znamení, že se tady s náma třeba nedá vydržet. Dá se s náma vydržet? To až se necháme na vás, kdo nás posloucháte. Za chvíli další hity Shakira nebo Top Loader, a taky přidáme aktuální dopravu, ať víte, jak to v pondělí ráno jezdí. Hezké ráno.
2: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
3: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře@valny.cz a v showroomu v Předměřicích.
4: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja. Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
5: Fizomat stavebniny.
6: Květnová akce Fizomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité umítky Cemix náleží 5 lepicí stěrky zdarma.
7: Cemix fasáda, trvalá paráda.
6: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat.
8: Tak točíme.
9: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v Lípě u Šubrta? Je to kousek za Hradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
8: Stop!
9: Co?
8: Showroom na kuchyně.
9: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně. Splní vám tu každý sen, tak se stavte. V Lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
8: Berem, díky.
10: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe. Restaurant Grill Duran Hradec Králové, dobrý den. Vinná party? Ano, už po 12. chystáme velkou zahradní vinnou party s kapelou Pendl.
11: A bude kapelá Hradeka?
10: No samozřejmě, že bude grilování a také raut a spousta dobrot. Už 22. května od 17 hodin. Výborně, a nezapomeňte na rezervaci www.duran.cz.
12: Olfin Car e-Driving Day. To je 24 elektromobilů od 10 různých značek na jednom místě k otestování. Porovnejte různé přístupy k elektromobilitě a získejte cenné rady od našich odborníků. Na místě budou modely od zavedených značek i od nových hráčů na trhu. Už 14. května v ulici Bratří Štefanů v Hradci Králové. Více na www.olfincar.cz.
13: Jedinečný hudební zážitek vás čeká 15. května v pátek v 7 večer, kdy sál rozezní dechové kvinteto Filharmonie Hradec Králové.
14: Výjimečné chvíle si zaslouží výjimečné místo.
13: Bělohradská sýpka, stylový prostor pro svatby, konference, semináře i společenské akce.
1: ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
11: Dan Landa.
1: Mirá.
11: Rybičky.
1: Migové.
11: Jdeme na Hrady.
1: 8 hradů.
11: 8 víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
11: Dan Landa.
1: Harley.
11: Tomáš Klus.
1: Xindle X.
11: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
1: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
11: www.hrady.cz.
15: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
16: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
17: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše prolesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profilesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše

0: BYD Atto 2 se superhybridním pohonem již od 649 tisíc. Přijďte ho otestovat do Olfinkár Hradec Králové.
1: Hit Radio Černá Hora.

0: Michal a David s vámi a David pro nás má
1: ranní update.
2: Pokud vás pálí žáha, nemusíte obviňovat jen špatnou stravu. Podle zdravotníků totiž může za nepříjemný tlak na hrudi, kyselou chuť v ústech nebo pocit pálení za hrudní kostí hned několik faktorů. Tak například špatné držení těla, nedostatek spánku nebo stres. Na silnicích bychom měli být opatrnější, hezké víkendové počasí přilákalo motorkáře, kteří letos dlouho čekali na první projížďku. Záchranáři proto vyráželi k celé řadě dopravních nehod. Například v jižních Čechách včera zasahovali minimálně u třech, ve kterých figurovali právě motorkáři. Zima v Česku ještě neřekla poslední slovo, do tuzemských hor se letos znovu vrátí sníh, padat by přitom měl i ve středních polohách, celý týden potom bude podle předpovědi chladný a zatažený.
3: Ty si řekl, že letos se na hory vrátí sníh, myslíš jako prosinec normálně, nebo jako?
2: Myslím jako květen nenormálně.
3: Myslíš jako teďka květen, jo?
2: Myslím jako zítra, vidím tady normálně úterý, středa, vločky, pátek a sobota taky.
3: No nepotěšil si nás, Davide? To nás úplně nebaví teda, ale co bude bavit vás, je tady rychlá pětka s Markem Ztraceným. Dvě vstupenky na jeho koncert na Letenské pláni, tak pokud byste o něm měli zájem, pište chci soutěžit na 777 937 777.

0: Ladíte pondělní Hitrádio snídaní šampionů. Krásné ránko, jdeme soutěžit.
1: Rychlá pětka.
0: Celý tento týden vám rozdáváme vstupenky na koncert Marka Ztraceného na Letenskou pláň 2026. Tohle bude koncert, který má ambici přepsat historii. 7. srpna 2026 Letenská pláň. Je to takový vlastní speciální stadion, který Marek chystá přímo na Letné. Čeká vás tam obrovská show, parádní atmosféra a zážitek, který posune hranice koncertu zase o kousek dál. No a o dva lístky si zasoutěží Péťa. Péťo, hezké ráno.
2: Haló,
0: už to funguje, dobré ráno. Peťo, tak co ty a Marek Ztracený?
2: No posloucháme doma, posloucháme.
0: Takže bys ráda vyrazila na koncertík, co?
2: Kdybychom, loni nám to nevyšlo, kvůli malý, že se nám narodila, tak by to bylo fajn.
0: Hezký. No tak od výhry tě dělí už jenom 5 otázek. Tak pojďme na to.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
0: Peťo, který pták je známý tím, že do cizích hnízd klade svá vejce?
2: Kukačka.
0: Přesně.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Jaký legendární loupežník žil v lese Řáholci?
2: Byl to asi Runcajs.
0: Byl to určitě Runcajs.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Peťo, budeš vědět, jakou barvu má rybička Nemo ve známé pohádce?
2: Oranžovej byl.
0: Ano.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Jak se jmenuje tekutina, která vytéká ze sopky při erupci?
2: Láva.
0: Ano. A poslední, pátá otázka. Kolik má běžná hrací kostka stěn?
2: Jen 6.
0: A ty máš, Peťo, 2 lístky.
3: Konečně bez chyby. Mně přijde, že tak strašně dlouho jsme tady neměli bez zaváhání.
0: Neuvěřitelný. A to, Peťo, važ si toho, protože David je kat rychlý pětky, jo? Takže to, že to David jako ocenil, tak opravdu teda jako klobouček.
2: Juchu!
0: No tak máme radost, že máš radost. Dopadlo to, koncert si užiješ. 7. srpna, Letenská pláň. Lístky posíláme a potkáme se tam. Tak Peťo, krásný...
2: Ano, děkujeme.
0: Není zač, krásný pondělí přejeme, měj se hezky.
2: Děkujeme, krásné ráno.
0: Ahoj. Je, nějaký děti tam jsou. Ahoj, děti, čau.

0: 7.40, krásné ráno. Dva prodloužené víkendy za námi, tak snad jste si je užili naplno. Dva týdny vlastně většina národa pracovala jenom od pondělí do čtvrtka.
1: A o to těžší bude tenhle ten týden.
0: Přesně, s tím je konec. Tenhle týden bude dlouhej, ale to nejtěžší čas máte za sebou, a to pondělní ráno vstát a vykopat se z postele. To si myslím, že je jako jasný.
1: Máte před sebou taky špatnou zprávu, kterou teďka přináším, tak pojďme rychle na ní, a tím máme co nejdřív za sebou.
0: Tak dobře.
1: Věřte, že příští rok právě svátky 1.5. a 8.5. připadnou na sobotu.
0: Ne.
1: Svátek práce a vítězství v sobotu.
0: Ne.
1: A pojďme ještě na tu další špatnou zprávu a slibuju, že pro dnešek je to poslední negativní zpráva.
0: Posloucháte to nejpozitivnější vysílání v českém éteru právě teď. Tak Davide, pojď do nás, pojď nám tam zabodnout ještě tu druhou dýku dozad.
1: 25.12., 26.12., sobota, neděle. 2027.
0: Jestli chce plakat. A vlastně si tak říkám, Davide, já nevím, jestli to byl úplně dobrý nápad říkat si těm lidem.
1: Hele, ale 7.41 v pondělí, strhli jsme to jako náplast a teď už jenom samé dobré zprávy.
0: Jo.
1: Třeba, že si budeme hrát Taylor Swift.
0: A samý dobrý hity. Pojďme to zachránit. Taylor, je to na tobě, věříme, ty musíš to zachránit teďka. The Fate of Ophelia za malou chvíli, taky Linkini. No a samozřejmě přidáme i aktuální dopravu, ať víte, kde to v pondělí ráno stojí. Hezké ráno.
2: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
3: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Jedousov u Pardubic. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
5: trenirkarna.cz.
6: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kod rádio a jede to! 30%.

0: Matrix už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
1: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu nPerf. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafon.
2: Datart pořádá Maxi Výprodej.
3: Cože? Maxi Výprodej?
2: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorola Moto G 86 za skvělou cenu.
3: A to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Auto a chcete dostat nejvíc?
5: Pak přijeďte do Auto Esa.
4: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
5: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
4: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
5: Kdo na to jde? Od Esa prodá auto u Esa.
6: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
7: V hradeckém Futuru ordinujeme terapii módou. Aby byla intenzivní a dokonalá, připojí se k nám nové značky. Dopřejte si terapii módou v prodejnách Pandora, Tatum a Madison. Futurum Hradec. Prostě lepší značky.
8: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto a nově i Direct Auto Pardubice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
9: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
10: No v pohodě, já ji přivážu k barovce.
11: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
12: Tak točíme!
13: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v lípě u Šubrta? Je to kousek za Hradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
12: Stop!
13: Co?
12: Showroom na kuchyně.
13: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně, splní vám tu každý sen, tak se stavte v lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
12: Berem, díky.

0: Kraličské ulici. A pozor, si dávejte taky v Náchodě, kde pokračuje rekonstrukce v Polské ulici. Průjezdná je Kyvadlově.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům.

0: 7.54, ladíte pondělní hitrádio, tohle je snídeně šampionu. Hezké ránko, pohonné hmoty pořád drahý a cesta vlastním autem letos k moři bude asi hodně drahý špas. A tak, Češi přiznávají, že tam letos pojedou vlakem anebo autobusem.
1: Drahý jsou totiž kvůli rostoucím cenám paliv taky letenky.
0: To je pravda. Takže vlastně ten vlak nebo autobus není úplně špatný nápad. Já teda, když si vzpomenu na moji nejdelší cestu, to bylo asi 20 hodin, kdy se dávno do Chorvatska autobusem. A vlastně tehdy jsem pochopil, že čas je opravdu relativní pojem. Jako hodina v práci ti uteče. Hodina v autobuse do Chorvatska trvá 3 roky, jo. Takže bylo to dlouhý, ale zase ten pocit, když v tom vlaku nebo v tom autobuse vytáhneš ty řízky z toho alobalu.
2: To je k nezaplacení.
0: Já úplně slyším ten zvuk, jak to praská, ten alobal.
2: Jak to šustí.
0: A jak ti to...
2: Do toho ještě pivečko, že jo.
0: A jak ti to, ty ostatní, kdo si nenabalil ty řízky, jak ti to závidí, jo? Ale třeba, kdybychom porovnali vlak a autobus, no tak nevýhoda autobusu je, že, a to jsem zažil, že se furt staví někde nějaký čurání, jo? No
1: tak ještě horší je, když se nestaví, že jo, a ty zrovna potřebuješ.
2: To potom, s tím ten čas neletí.
0: Potom to je krizovka, no. A nebo když si třeba někdo sundá boty ve vlaku nebo v autobuse. To pak jako vlastně nevíš, jestli to jsou boty, nebo jestli někdo nebaští olomoucký, jo. Nicméně, jestli teda pojedete letos k moři vlakem nebo busem, tak hlavně nezapomeňte vracet ty hnědý počálky. Jinak to budete pít z těch bílejch rozpálených kilínků.
2: A to se fakt nedá.

0: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
1: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.

0: 1. května, tak si půjčte profesionální akuzahradní techniku Husqvarna se dvěma bateriemi zdarma. Více na dek.cz.
1: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
2: Hi, this is Ed Sheeran.
3: Hi, this is Madonna.
4: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
7: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Češi odkládají rodinu. Z mnoha důvodů už pro mladé nejsou děti prioritou. V loňském roce se jich narodilo jen bezmála 80 tisíc, tedy nejmíň od konce 18. století. Podle sociologů dnes v Česku velmi málo lidí věří, že mít děti je povinnost. Představa, že žena musí mít děti, aby vedla naplněný život, v podstatě mizí. Česko čeká další výrazné ochlazení. Začátek nového týdne přinese nejen přehánky, ale taky pokles teplot. Středních a vyšších poloh se dokonce vrátí sněhové vločky. Slunce se ukáže hlavně ve středu, jinak bude spíš pod mrakem a deštivo. Umělá inteligence proměňuje podobu světové kinematografie. Americká akademie filmového umění a věd proto stanovuje nová pravidla na její používání. Významně ne změny by měly začít platit už příští rok, kdy se koná 99. ročník filmových Oscarů. Například za výkony způsobilé k ocenění budou považovány pouze role prokazatelně hrané lidmi s jejich souhlasem. A teď už pojďme k nám do regionu.
8: Policie v Hradci Králové láká ve středu na den otevřených dveří. Podíváte se do zákulisí policejní služby, taky uvidíte ukázky zásahu. Můžete zkusit střelbu z laserové zbraně CZ-75 a setkat se se služebními psy. K tomu interaktivní stanoviště i soutěže. No, co se dá dělat? Trošku se nám to počasí teda začne kazit. Spolujasné bude oblačná obloha. Od západu se taky k nám do východních Čech přiženou přehánky a déšť. No a nejvyšší teploty se nám zarazí mezi 23 až 19 stupni Celsia.
9: Užívejte si jízdu, o zbytek se postaráme. Prodej a servis vozů Ford a Nissan. To je Auto Trutnov. Auto Trutnov, váš parťák na cestách.
10: Rozhráváme třetinu pondělní snídaně s vámi Michal a David.
11: Krásné ráno.
10: Krásné ránko, jsme moc rádi, že jste se zastavili. Čemu se směješ, Davide?
11: Já se jenom tak usmívám.
10: Usmíváš, máš dobrou náladu.
11: Jo.
10: No tak to je super.
11: Při pondělku.
10: Doufáme, že i vy máte super náladu, kdyby náhodou ne, tak vám to zlepší muzika. Miraj, když nemůžeš, tak přidej. Hezké ráno.

Music od Mirai na letošních Hradech CZ dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s kooperativou. Pojišťovnou pro život, jaký je.

0: Fajn, tohle je Kamrat 808. A tohle je taky pondělní Hitrádio a snídaní šampionů. S vámi dnes Michal a David. Kolikrát za den zkontrolujete váš mobil? Schválně, kdybyste měli vystřelit číslovku. Zkuste, Davide. Kolikrát za den?
1: 50krát.
0: Říkáš 50krát, dobře. Tak máme tady statistiku, průměrný člověk zkontroluje mobil. A teď pozor. 96krát za den.
1: To je dost.
0: To je hodně. Je to vlastně, když se nad tím zamyslíme, je to vlastně skoro reflex, že dneska každou volnou vteřinu zabijíme scrollováním, ale dřív jsme si museli poradit jinak, museli jsme vlastně přežít s vlastní hlavou. A tak se ptáme, když jsem tady to čet, tak jsem se zamyslel jako do dob, kdy ty mobily ještě nebyly, nebo nebyly tak rozšířený.
1: Což není tak úplně dávno.
0: Což není tak dávno a což my dva konkrétně jsme zažili, určitě i vy, kdo posloucháte, a říkal jsem si, sakra, co jsme dělali, nebo co jsem dělal já, když jsem třeba čekal na zastávce, nebo když jsem byl v čekárně, jo, co se dělo? Já si nedokážu vybavit, co jsem dělal, protože opravdu dneska víme a vidíme, že přikivujete, že prostě když se nudíš, nemáš co dělat, jsi tam sám někde, tak vytáhneš telefon a prostě koukáš, sjíždíš, já nevím, počasí, koukáš do mailu, koukáš, děláš cokoliv, aby se zabavil.
1: Vlastně úplně automaticky ta ruka šáhne po tom telefonu, i když kolikrát se přistihneme, že vlastně ani nevíme, co tam máme dělat. Ten mobil vrátíme hnedka zpátky do kapsy.
0: Tak co jsme dělali v těch čekárnách nebo ve vlaku nebo na těch zastávkách třeba před, já nevím, 20-30 lety, jo? Tak jako lidi si povídali asi, pravděpodobně, koukali se z okna, anebo když jsme byli v čekárně, tak jsme si četli letáky, nevím, o prevenci vší třeba, jo? Ty letáky tam jsou pořád, ale už na to nikdo nehrábne, na ty časopisy. No tak pojďte nám pomoct, protože já opravdu nespomínám, co jsem dělal, když jsem neměl ten mobil, když jsem se nudil. Tak co jste dělali vy, když nebyly mobily a potřebovali jste zahnat nudu? To je otázka na vás. Pošlete nám to jako hlasovku přes WhatsApp na 777 937 777.
1: Další důvod šáhnout po tom telefonu teďka, že jo?
0: Přesně, teďka se omlouváme, ale opravdu na něj šáhnout musíte. Tak těšíme se na vaše zprávy, na vaše vzkazy. Teď k vám letí další hity. Calvin Harris, Ellie Goulding, Outside, Night.

0: Álvaro Soler. Tohle jsou hity pro vaše lepší ráno, minutu po čtvrt na devět na Hit Rádiu. Průměrný člověk zkontroluje mobil 96krát za den, to nám dává poslední výzkum. A my jsme se tady tak s Davidem pustili do debaty. Snažíme se přijít na to, co jsme dělali dřív na zastávkách, co jsme dělali v čekárnách, když mobily nebyly, jak jsme zaháněli tu dlouhou, nudnou chvíli. Dneska to jednoduchý, vytáhneme mobil a scrollujeme. Ale jak to bylo dřív? Na to jsme se vás ptali, píše třeba Terka. Ahoj, před 20 lety mi bylo 15 a to jsem si prohlížela v čekárně časopisy. A před 30 lety mi bylo 5 a to mi mamina nosila sebou k doktorovi nějakou hračku nebo časopis, abych se mohla zabavit. Ty hračky, co byly v čekárnách, si pamatuju, že jsem musela nechat být, abych nesebrala nějaký další bacil. Mějte se fajn, zdraví Terka. Taky tady máme zprávu od Janči. Ahoj, zdravím do rádia. Je mi sice 30 a narodila jsem se před 30 lety.
1: To tak bývá.
0: To jasně. Ale i tak si pamatuju dobu, kdy jsme neměli mobily, sociální sítě ani všechny ty dnešní vymoženosti. A víte co? Četlo se úplně všechno. Já osobně jsem četla vše, co jsem viděla okolo sebe, prohlížela jsem si obrázky na zastávkách, četla obaly od potravin, letáky, časopisy a dokonce i čistící prostředky na WC. Vždycky jsem si něco našla. Dnes mají děti všechno hned na telefonu, ale tehdy nám stačila fantazie a obyčejné věci kolem nás a možná právě proto jsme uměli víc vnímat svět kolem sebe. To píše Janča a potom se podepisuju.
2: Jeden můj kamarád si dodneška pamatuje, jak se maďarsky řekne používat proti lupům, protože to bylo na etiketě nějakého šampónu.
0: Ano.
2: A dodneška si to pamatuje, protože to prostě z dlouhý chvíle čet.
0: To se četlo, tam bylo vždycky novošť, jo, nebo uj, to je možná maďarsky, jakože novinka, něco takového taky přečtený. Při zasežený oči vypláchněte vodou, vy přesně víš, jak dlouho to máš vyplachovat. Jo. Tak máme tady taky několik hlasovek, pojďme na první od Moniky.
3: Ahoj, no tak samozřejmě, když si dávno v 80. 90. tak se na zastávkách zásadně balili se kluci, sedělo se na klandru, vysílali se vyzývavé pohledy, no a pak už to šlo samo.
0: A dneska se tomu říká Tinder.
2: Mami, co to je balit?
0: Máme tady hlasovku od Marie.
4: Dobré ráno, ahoj všem, tak já sama za sebe musím říct, že já jsem prostě chodila s Walkmanem. Walkman, pak nástupce Discman a jinak knížky.
0: Knížky. Já když dneska vidím někoho s knížkou, tak ho opravdu obdivuju, protože za mě je to borec.
2: Kdo vytáhne
0: v dnešní době knížku a nevytáhne telefon, opravdu klobouček, taky tady je hlasovka od Veru.
5: Krásné, dobré ráno do rádia. Já si vzpomínám velice dobře, protože jsem knihomolka, tak sebou ještě stále všude nosím knihu a spíš než po mobilu se snažím sahat po ní. Ale vidím to jako dneska, když jsem obíhala celý zastávky, dívala jsem se na rozpisy z mých řádů, ve vlaku jsem počítala sedadla a opravdu už jsem z nudy nevěděla co, takže jsem i počítala různý barvy aut vlaku. A nejvíc času jsem asi trávila se svojí hlavou a ve svojí hlavě. A bylo to strašně super. Vlastně bych ten telefon asi nejradši odložila a vrátila se k tomu, co jsem dělala předtím. Každopádně vám přeju hezký den a mějte se.
0: S tím souhlasím, no. Je pravda, já jsem říkal, že jsem si nemohl vzpomenout na to, co se teda dělalo, co jsem dělal já, ale přesně, jízdní řády. To člověk stále ještě u těch otáčecích, jak to bylo na takovém tom válci, si pamatuješ, Davide.
2: Jasně.
0: Tak to mě bavilo moc. A máme tady ještě, pojďme na závěr, hlasovku od našeho Tomáše.
6: Ahoj, tady Tomáš. Co já jsem dělal v těch devadesátkách třeba, nebo i v roce 2000, nevím, 1, 2, 3, když ještě to nebylo tak moc rozšířený ty telefony, tak si myslím, že třeba na zastávce, když jsem čekal na MHD, tak jsem čuměl prostě po buchtách, po pořádných buchtičkách, okouk jsem, jak vypadají, jaký mají přednosti a tak. V čekárně zase, když jsem čekal doktora, tak jsem zase projel časopisy a letáky. No a když nebyly třeba na zastávce buchtičky, tak jsem koukal na různý letáky, co tam byly nalepený, kde se co, kde hraje, nebo...
0: Přesně.
6: Nebo tak, no. Tak zatím, čau.
0: Přesně. Já bych si dal buchtičky se šoru, jak se o tom baví normálně dneska k obědu. No tak můžeme to zkusit hromadně dneska i my všichni, když budeme někde čekat v čekárně nebo na zastávce, třeba se s někým jenom tak popovídat.
7: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
0: I chlebíčky se dají koupit online. To už samozřejmě víte, ale už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé, anebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online, od zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
7: Otužování není nic pro tebe? Mrkni na termoexpert.cz. Máme bojlery dražice za nejnižší ceny na trhu a taky elektrokotle, plynové kotle a tepelná čerpadla. S expresním dodáním a technickým poradenstvím zdarma. Termoexpert.cz. Teplo, které tě nezrujnuje.
8: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
9: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
10: Carglass opraví, Carglass vymění.
11: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
12: Bydlení cenově dostupné a přitom moderní a úplně nové.
13: To jsou družstevní byty Chlumec. V klidné lokalitě plné zeleně a přitom nedaleko centra Chlumce nad Cidlinou.
12: Družstevní byty Chlumec. Stačí jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet bez hypotéky.
13: Družstevní byty Chlumec.cz.
12: Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
14: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
15: Auto ESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
14: Auto ESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
16: Stavebniny Dech přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exclusive za skvělých 39 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dech platí do 15. května. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na dech.cz.

0: www.wave.cz. Vidíš to?
1: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
0: No a víš, co vidím já?
1: Co?
0: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.

0: zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Vážná nehoda se stala v Hradci Králové, opatrně v Komenského ulici, kde osobní auto srazilo chodce. Na místo už vyjeli i záchranné složky. Počítejte tam proto se zdržením.
4: BYD ATTO 2 se superhybridním pohonem již od 649 tisíc. Přijďte ho otestovat do Olfinkár Hradec Králové.
5: Hit Radio Černá Hora.

0: Krásné ráno, díky, že posloucháte. S vámi Michal a David a David pro nás má opět ranní update.
1: Ranní update.
2: Ve Spojených státech by se mohlo blýskat na lepší časy. Tamní úřady umožnili předepisovat přelomový lék proti rakovině slinivky. Americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv nyní umožnil jeho podávání prvním pacientům ještě před definitivním schválením. V Edenu padnul první doživotní trest. Slávia potrestala jednoho z fanoušků víkendového incidentu, při kterém předčasně vtrhnuli na hrací plochu. Představitelé klubu v identifikování výtržníků pokračují a další tresty budou následovat. Češi závěr přípravy na hokejový šampionát nezvládli. V posledním duelu před šampionátem prohráli se Švýcarskem vysoko 6-1. Připomínám, že mistrovství světa startuje už tento pátek pro Česko zápasem s Dánskem.
0: Už v pátek začíná hokejový svátek. Myslím si, že to uteče tenhle týden, ač je teda delší než ty dva předchozí, protože byly čtyřdenní pracovní pro většinu z nás. Tak teďka máme motivaci se na něco těšit.
2: Je to tak. Už v pátek to všechno vypukne.
0: Už je čas nakoupit vlaječky na zrcátka aut, nebo ještě ne?
2: Ještě bych počkal do čtvrtfinále.
0: Dobře, počkejme, nicméně asi nás čeká o něco klidnější podívaná oproti třeba, nevím, českému fotbalu. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Takhle zní pondělní Hitrádio snídaně šampionů v 8.36 Huntrix Golden. Krásné ráno. Mě by zajímalo, jestli vám někdy váš potomek poslal nějakou vtipnou nebo šílenou SMS-ku, protože pokud je odpověď ano, tak nám ji pošlete na web Hitrádia a můžete si díky soutěži s Tesco Mobile vyhrát smartfony pro celou rodinu. Dohromady 4 telefony a navíc každý pátek nákup za 10 000 korun v Tesku. To je ta týdenní výhra, kterou každý týden vyhraje jeden z vás a mimo to každý den vyhráváte taky denní výhru a tou je karetní hra Surikarty. Tak nám napište na web Hitrádia nějakou šílenou SMS-ku, kterou vám poslali vaše děti, ať můžete vyhrávat. No a tu denní výhru, karetní hru Surikarty vyhrává Barbora, která teda samozřejmě dále pak soutěží i o tu hlavní cenu a SMS-ka od jejího syna zněla: mami, můžu být dnes výjimečně do 9 doma, zítra bych za to doma uklidil. Tak něco za něco, že? Tohle předplatný, jak by se to dalo nazvat, že něco v budoucnu udělám, znám teda osobně velice dobře. Fungovalo to. Tak detaily podrobnosti k soutěži s Tesco Mobile najdete na webu hitradio.cz.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel. Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití. Když rozhodují výkon, spolehlivost a zkušenosti, obracejte se na odborníky. Red Tool je přední partner značky Milwaukee v České republice. Realizujeme malé i rozsáhlé projekty s maximální technickou podporou. Navrhneme optimální sestavu nářadí, zaškolíme tým a zajistíme dlouhodobý servis. Red Tool. Jistota pro profesionály. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, na vždy červená. Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše prolesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše prolesáky.cz.
2: Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
3: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou.
2: Kouzelné prostředí vinných sklepů Kutná Hora a nově Šatou Mělník. Tu atmosféru musíte zažít.
3: Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
2: Tak na viděnou na hudbě na vinicích.
4: Majáles Pardubice.
5: Pátek 15. a sobota 16. května. Dva dny zábavy na třech pódiích. 20 kapel a 20 DJs. Tomáš Klus, No Name, MIG 21, Martina Pártlová, Kateřina Marie Tichá a další. Předprodeje vstupenek a více info na majalespardubice.cz.
6: Nákupy v online shop.cz.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
8: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
9: Aha.
8: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
9: A co SSB?
8: SSB? Co je SSB?
9: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
8: A to je nějaká nová investice?
9: To je stavební spoření od Buřinky.
8: Aha, a kde se to dá stáhnout?
9: No normálně v Georgii.
10: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
11: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
12: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
11: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602-489-489.
12: No to bych to pěkně zvoral. Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
13: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
15: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
16: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hitrádiu.

Don't put the blame on me. Tohle jsou songy pro lepší ráno. Don't put your blame on me. Reggae and Bone Man. Human 8:45, něco málo k tomu. Ladíte Hit Radio, krásné ráno. Zásadní informace, zpěvačka Shakira se vrací na fotbalový trůn. Opět si vzala na bedra oficiální hymnu mistrovství světa ve fotbale. A tak 16 let starý song Waka Waka nahrazuje píseň Die Die, která oficiálně vyjde už teď ve čtvrtek. Na internetu najdete jenom krátké útržky, ze kterých je už ale teď jasný, že to bude hit. Připravený na ukázku? Tak jdem na to.

Naši gol, Dai Dai, no tak to je jasný. Tak tohle je nová Shakira, song Dai Dai, který vychází už teď ve čtvrtek. A mimochodem, v krátkém klipu, který k tomu taky už je venku, vypadá Shakira ještě víc sexy než ve Waka Waka. Je to prostě vlčice. No tak nový song Dai Dai připomínám ještě jednou, na ten se můžete těšit už ve čtvrtek a rozhodně i tady ve vašem playlistu na Hit Radio. Co pro vás chystám teď, než se v 9 rozloučíme, Panic at the Disco a taky tohle už možná poznáváte, Lady Gaga, Abracadabra na Hit Radio. Hezké ráno.

0: 57, Panic at the Disco na Hit Rádiu a zvládli jsme to. Naše pondělní tříhodinovka je za námi. Dneska jsme hráli v oslabení, Jasmin měla volno. Zítra bude tým kompletní. Michal, Jasmin, David, to jsme my tři. No a samozřejmě nejvíc rádi budeme, když se zítra zastavíte i vy. Budeme tu klasického čestě.
1: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště. Čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
0: Tak zvládněte pondělí, mějte se prýma, opatrujte se, ať se vám daří a zítra ráno v 6 tady. Pa!
2: Nejlepší dopravní servis na východě Čech ve Svitavách v ulici Tyrša Fignera u křižovatky s ulicí Tomáše Garrigua Masaryka bourala dvě osobní vozidla. Provoz je tady částečně omezen, dejte pozor. Pak také trasa Jaroměř-Trutnov u Hajnice došlo k dopravní nehodě dvou osobáků se srnou, projíždí se kyvadlově. Počítejte tady s menším zdržením v obou směrech. No a ještě Hradec Králové v Komenského ulici na kruhovém objezdu srazilo osobní auto chodce. Na místě zasahují záchranné složky, projedete s omezením, ale mělo by se to snad každou chvíli už došetřovat. Vaše dopravní info volejte na 801 1010.
1: BYD ATTO 2 se superhybridním pohonem již od 649 tisíc. Přijďte ho otestovat do Olfinkár Hradec Králové. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Jedousov u Pardubic. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý. Jak jezdí automobily nové generace? Zjistěte to na BYD Tech Days 15. a 16. května v showroomu BYD Olfinkar v OC Aupark Hradec Králové. Čekají vás testovací jízdy vozů BYD a speciální tech bonus až 222 000 korun na hybridy s technologií DMI. Přijďte na BYD Tech Days.
3: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně. Rádia.cz Hit Radio Černá Hora.
2: Je 9 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Kameny na kolejích vypadají jako klukovina, jenže na Pardubicku už letos třikrát zastavili vlakové expresy plné lidí a napáchali škody za 100 tisíce až miliony. Železničáři proto varují z pubertálního nápadu se ve 160 km za hodinu snadno stane nebezpečný trestný čin. Dva muži podle obžaloby roky zneužívali na Jičínsku lidi bezdomova a sociálně slabé jako levnou pracovní sílu. Za dřinu kolem ubytoven, atrakcí anebo domácností měli poškození dostávat jen jídlo, cigarety a nocleh v minimálních podmínkách. Případ údajného obchodování s lidmi právě dneska začíná řešit Krajský soud v Hradci Králové. Instagram smazal miliony falešných účtů a slavné profily začaly rychle hubnout. O miliony followerů přišly hvězdy jako Taylor Swift anebo Cristiano Ronaldo. Meta tím naznačuje, že důležitější než čísla bude nově skutečná aktivita fanoušků. Premiérovou branku v českém národním týmu si hokejový útočník Honza Mandát sice užil a vážil si ji, ale dojem mu nakonec v závěrečném duelu na švédských hrách pokazila porážka se Švýcarskem 1-6. Češi utrpěli s tímto soupeřem nejvyšší porážku v samostatné historii. No a v nominaci hokejové reprezentace na mistrovství světa ve Švýcarsku nechybí kapitán týmu z posledních let Roman Červenka, ani jeho spoluhráč z týmu extraligových šampionů Pardubic Lukáš Sedlák a další útočník Matěj Bliml z Bostonu. Chybí naopak David Pastrňák.
4: Tolik omluvenek jako nepamatuju, ale samozřejmě to chápu. A to kritérium jednoznačně zvládat dostasky a takový druhý hlavní je správné rozhodování na malém prostoru, vyvarovat se ztrát, vyvarovat se provazovaček, ten cit na tu situaci, takže obratnost a bruslavská schopnost prostě zvládnout to na tom velkém hřišti, bude to strašně náročný.
2: Tolik tady na Černé hoře trenér naší reprezentace Radim Rulík.
5: Užívejte si jízdu. O zbytek se postaráme. Prodej a servis vozů Ford a Nissan. To je Auto Trutnov. Auto Trutnov. Váš parťák na cestách.
2: Oblačno, zataženo, déšť, přehánky. Tak tohle všechno nás při pondělku čeká na východě Čech. No a k tomu teploty 18 až 22 stupňů Celsia.
1: Hit Radio Černá Hora.
2: No a s vámi po devítce Martina Adamu. Já vám přeji krásné pondělí, start nového pracovního týdne. Pojďme na to společně s Davidem Gitton.

Ashley Arms, Hit Radio Černá Hora, s vámi také Martina Adamu. Krásné dopoledne. Pondělí, úterý, středa, čtvrtek, dvakrát za sebou, jo, dva zkrácené pracovní týdny a prodloužené víkendy jsou bohužel za námi. To bylo co? Volný pátky, k tomu i celkem fajn počasí, ten první víkend úplně a tento víkend nakonec v neděli taky. Tak jak jste si to užívali? Byly třeba hory, nějaký výlety s rodinou, takže trošku nervíčky. No každopádně, dneska už nám začíná taková ta klasická pětidenka, už nás prostě nic neoblumují a musíme to odjet pěkně až do pátku. Ale bacha, podle psychologů ty tři dny volna, který jsme si teďka dvakrát za sebou užili, opravdu na tu naši hlavičku zabírají. Máme odpočatý mozek a ten funguje lépe, což vede k lepším výsledkům v zaměstnání po návratu do práce. Tak se teda dneska pořádně ukažte tomu vašemu šéfovi, jak jste si odpočali a jaký budete mít skvělý výsledky. Už to najíždí? Už to najíždí po devátý dopoledne? Doufám, že ano. Já jsem teda zatím zvládla dvě velký kafe. Pro sebe, ne pro šéfa. Ale tak to se snad taky počítá jako skvělý pracovní výkon, ne? Tak krásné dopoledne, zítra jdem Černá Hora.

0: Krásné dopoledne s Hitrádiem Černá Hora. No a festival Jičín, město pohádky, představil nové logo. Možná jste to zaregistrovali. No a je pravda, že teda v poslední době je obecně trend to všechno zjednodušovat. A i loga třeba vašeho města, ve kterém bydlíte, tak jsou takové jednodušší. A občas si řeknete, že byste vlastně ho zvládli s nadsázkou vymyslet a namalovat sami, že? Padlo to někdy od někoho z vás, třeba v hospodě u Piska? Já myslím, že jo. Taková vlnka, korunka, Gčko, dračí ocásek. Možná víte, která města myslím. A je toho opravdu hodně. I když samozřejmě není to jenom takové to jedno logo, ten znak, ale je v tom mnohem, mnohem víc práce. No a i jičínský festival už se v diskuzích probírá ve velkém, že vlastně takové ty tři tvary nad sebou někomu připomínají spíše kužely než nějakého rumcajze. Možná ano, ale je pravda, že každá změna vždycky vyvolá kritiku. A co si budeme říkat jako národ, tohle zvládáme fakt na jedničku. Takže zkuste si to nechat vždycky ještě projít hlavou a uvidíte, že na rovinu za půl roku vám to bude úplně jedno. Hlavně, že se ta akce povede. A to si myslím, že právě festival Jičín město pohádky, který bude v září, dopadne skvěle, jako vždycky. Takže méně kritiky a více pozitivity. I s Hitrádiem Černá Hora za chviličku skvělá muzika Imagine Dragons anebo Miley Cyrus.
1: Jsme firma FL Brány, český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrany.cz. Prostě pohoda.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.

0: Velký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Tak točíme.
2: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v lípě u Šubrta? Je to kousek zahradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
1: Stop!
2: Co?
1: Showroom na kuchyně.
2: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně, splněj vám tu každej sen, tak se stavte v lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
1: Berem, díky.
3: Dětem místo dárku, dej den ve Fine Parku. Zažijte výlet do Druhohor, projeďte se v safari autech, objevte obří hmyzákov a hromadu dalších unikátních atrakcí v ceně jedné vstupenky. Kde? No přeci ve Fine Parku v Chlumci nad Cidlinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání, Fine Park nudu zahání.
4: Možná vám jen trochu louplo v zádech, vidíte? A nebo možná vaše tělo potřebuje lázně. Dopřejte si některý z letních léčebných nebo wellness pobytů v léčebných lázních Janské lázně. Pojďte zdraví naproti k nám do Krkonoš. janskelázně.com. Minikino v multikině Sinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.sinestar.cz.
5: Datart pořádá Maxi Výprodej.
6: Cože? Maxi Výprodej?
5: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
6: Tak to je další level.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
9: To je hrůza, co se dneska děje. Člověk neví, co přijde zítra. Jediná jistota jsou daně.
10: A ceny elektřiny a plynu od Fonergy. Ty budou...

0: 9. Férové ceny energií od Fonergy.
1: I chlebíčky se dají koupit online. To už samozřejmě víte, ale už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé, anebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online, od Zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
2: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
3: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

Eteru z Hitrádiu Černá Hora s vámi. Krásné pondělní dopoledne. Finále fotbalového MOL Cupu míří poprvé do Hradce Králové do Malšovické arény. Je to tak, už příští středu 20. května si to spolu pod lízátky rozdají týmy Jablonce a Karviné. Ale je důležitý to dnešní dopoledne právě teď, protože právě teď máme také pohár vítěze MOL Cupu u nás na východě Čech, a to přímo v Hradci Králové. Jede se ukázat do základních škol a mimo to i do univerzitního kampusu. No a jestli jste fanoušci fotbalu a chcete vidět finále MOL Cupu příští středu, tak si s náma pojďte zahrát tak trošku na schovku. Protože v blízkosti kampusu Univerzity Hradec Králové a nebo v blízkosti Malšovické arény bude dneska schováno pár vstupenek. No, takže co pro to udělat, abyste je našli? Košík nepotřebujete jako na houby, ale ideálně sledujte sociální sítě MOL Cupu, Facebook, Instagram, no a taky sociální sítě Hitrádia Černá Hora. My tam totiž budeme společně dávat nápovědy, kde byste zhruba ty vstupenky mohli najít a mohli vyrazit zadara. Takže někdo z vás si tu radost dneska udělá. Jo, tak koukejte socky MOL Cupu Hitrádia Černá Hora. No a 20. května ve středu pod lízátky velké finále MOL Cupu. Tak se těšte, vy, co fandíte fotbalu. No a vy ostatní se těšte třeba na další muziku. Na Hitrádiu Černá Hora. DJ Semi a za chvilku

Za minutku 9:45 ladíte Hit Rádio Černá Hora. No a aktuální info z dopravy. Pozor na trase Jaroměř Náchod za Vysokovem. Je tady nehoda dvou osobních aut a Černá Hora. No a aktuální info z dopravy. Pozor na trase Jaroměř Náchod za Vysokovem. Je tady nehoda dvou osobních aut a no, znáte to tam, není to

0: velká, velká show. Kdo jiný než Eva Farná? Takže Evičko, makej, makej, my se samozřejmě na tu show těšíme a věříme, že na to nezapomeneme, že to bude velký zážitek. No a s námi na Hit Radio Černá Hora za chviličku její Leporello. Tak laďte dál, krásné dopoledne.
1: Dobrý den, tady je Ivan Vodochodský. Říkáte si, že nová kuchyně dneska stojí majlant? Tak to neznáte XXL kuchyně v Polsku. A mají tam nejen kuchyně, ale i nábytek na míru. A to až o 50% levněji než u nás. Navštivte XXL kuchyně v Kudově Zdroji v Polsku nebo xxl-kuchyně.cz.
2: Trénírkárna.cz.
3: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trénírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trénírkárna.cz.
4: A za nábytek, výrobce čalouněných postelí a pohovek na každodenní spaní podle tvého přání. A za nábytek, v Hinčicích nebo na azanábytek.cz.
5: Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje světovou novinku firmy Great Lengths.
6: Prodlužování a zhušťování vlasů ultrazvukem.
5: Splníme vám sen o krásných, dlouhých a hustých vlasech. Při této luxusní metodě se používají pouze pravé a kvalitní vlasy s neviditelným spojem.
6: Vyzkoušejte metodu, kterou používají celebrity z celého světa.
5: Kadeřnický salon Perfect. www.kadernictvíperfect.cz. Telefon 605 30 98 66.
7: Nákupy v online shop.cz.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
7: www.onlineshop.cz.
9: Plastikářská či elektrotechnická výroba. To je oč tu běží. Přidejte se do našeho týmu TE Connectivity Trutnov i vy. Volná pracovní místa a benefity najdete na www.te.jobs.cz. Kdy jindy, když ne teď, zbývá pár volných míst. TE Connectivity Trutnov.
10: První probuzení na moři?
11: První selfie s delfínem.
12: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
13: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
14: Plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na Gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
15: Gap. Individual style for every generation.
16: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
17: Dan Landa.
16: Mirá.
17: Rybičky.
16: Migové.
17: Jdeme na hrady.
16: 8 hradů.
17: 8 víkendů.
16: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
17: Dan Landa.
16: Harley.
17: Tomáš Klus.
16: Single X.
17: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
16: Tohle není jen festival. To jsou hrady.
17: www.hrady.cz.
18: Stavebniny Deck přináší mega akci 3+1. Ke třem balením finálního tmelu Deck Finish nyní dostanete navíc jedno balení stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách Deck platí do 15. května. Tak si přijďte pro finální tmel Deck Finish zdarma. Více na deck.cz.
19: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
20: Restaurant Grill Duran Hradec Králové, dobrý den. Vinná party? Ano, už po 12. chystáme velkou zahradní vinnou party s kapelou Pendl.
21: A buďka máma hradita, a?
20: No samozřejmě, že bude grilování a také raut a spousta dobrot. Už 22. května od 17 hodin.
21: A vlaky dohodí,

0: Výborně. A nezapomeňte na rezervaci. www.duran.cz.
1: I chlebíčky se dají koupit online. To už samozřejmě víte, ale už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé anebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online od zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Stále pozor na trase Jaroměř Náchod. Za Vysokovem se srazila dvě osobní auta. Tam se určitě připravte na zdržení, i tak je tam vždycky trošičku obtížnější průjezd. No a potom na Rychnovsku na příjezdu do Lhot u Počtejna od Borovnic. Tady se střetlo osobní auto s pracovním strojem. I tady dejte pozor a průjezd samozřejmě opatrně. Vaše dopravní info volejte na 801 1100.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. Elplasthk.cz.
6: Všude dobře, domů nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
7: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.

0: zábavy na třech pódiích. 20 kapel a 20 DJs. Tomáš Klus, No Name, MIG 21, Martina Pártlová, Kateřina Marie Tichá a další. Předprodeje vstupenek a více info na majales.pardubice.cz.
1: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
2: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
3: Je 10 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Řádění fanoušků Slávie po derby se Spartou obletělo svět. O chaosu v Edenu psali Reuters, CNN, The Sun a nebo německý Kicker. Záběry sdíleli i obří fotbalové účty, které mluvily o absolutním šílenství a chaosu v Česku. Někteří komentující na sítích psali, že Česko je jiná planeta, a nebo že podobný konec derby dlouho neviděli. Sobotní ostuda při derby Slávie a Sparty má následky a ještě bude mít. Utkání se nedohrálo, jen připomínám, že fanoušci vběhli na hřiště a napadli hráče Sparty.
4: Výtržník, který polil pivem Jakuba Sirovčíka, tak již obdržel trest do životního zákazu vstupu na stadion. Takovýto fanoušci na Slávy nepatří. Součástí těch opatření je také uzavření tribuny Sever.
3: Potvrdil šéf Slávie Jaroslav Tvrdík s tím, že jak Tomáš Chorý, tak David Douděra si už za Slávy nekopnou, jsou vyřazení z kádru sešívaných do konce sezóny a dostali svolení k letnímu přestupu. Disciplinární komise zítra vynese nad celou kauzou verdikt. V Pardubicích se právě zavřela Bartolomějská u Pernštýnského náměstí. Bude se předělávat povrch, sítě i celé Wernerovo nábřeží, takže ulice dostane novou dlažbu, lavičky i opravené zdi budou. Hotovo má být až na podzim. To v Hradci Králové zase dneska začínají dopravní omezení kvůli rekonstrukci nádraží. V ulici Sladkovského je omezený provoz kvůli kácení stromu a následně přijde zákaz parkování kvůli náhradní autobusové dopravě. Další zásahy čekají také Hořickou ulici, kde se rozšiřují stavební uzavírky a dopravní omezení.
5: Užívejte si jízdu, o zbytek se postaráme. Prodej a servis vozů Ford a Nissan. To je Auto Trutnov. Auto Trutnov, váš parťák na cestách.
3: Jak to ráno vypadalo nadějně, bylo i sluníčko, teď máte zalito v Opočně, taky v Olešnici, no a další přehánky čekáme taky během pondělí. Bude oblačno s deštěm a nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů Celsia.
2: Hit Radio Černá Hora.
6: Tak to slyšíte, trošičku se nám to tento týden zamračí, ale to nevadí. Další skvělá muzika před námi, snad vám vykouzlí úsměv, tady je Shakira.

Hit Radio Černá Hora s vámi, 12 minutek po desáté, Martina Adamu přeje krásné dopoledne. No a kolik pak máte sledujících na Instagramu? Nebo tedy hlavně, kolik jste jich měli ještě minulý týden? No, ve středu se totiž zahraniční i české hvězdy probudily prostě o několik milionů lehčí. Naštěstí teda milionů sledujících. Cristiano Ronaldo minus 8 milionů, Ariana Grande minus 5,5 milionů, no a i nějaký ty tisíce prý mizely i českým hvězdičkám. Co se stalo, asi všichni víte, společnost Meta prostě rozjela velký úklid, velkou čistku falešných a neaktivních profilů, takže kdo si prostě takový ty roky pěstoval armádu takzvaných botů, teď prostě kouká a myslím, že takové to staré známé, kdo maže, ten jede, tak tady rozhodně neplatí. Mimochodem, znáte někoho, kdo si sledující kupoval ve vašem okolí? Já jsem totiž normálně včera najela prostě na web a dala jsem to do vyhledávače a ono to vůbec není drahý. Normálně na internetu opravdu najdete nabídky už od 29 korun, abyste získali sledující a lajky. To je prostě jako neuvěřitelný. To, za to si prostě v dnešní době nekoupíte ani kafe. Jenomže ego evidentně jo. Tak zdravíme všechny majitele Instagramu, ať se daří. Radio.

0: krásné pondělí přeje Martina Adamů. Tak se nám s hezkým počasím zase rozjela taková ta krásná sezóna krátkých sukní, že, pánové? Myslím, že nejeden z vás se na tohle teplejší počasí prostě vizuálně těší. Je to pravda? Prý i častěji pustíte třeba dámu na přechodu v sukni a vlastně jo, já to taky potvrzuju, minulý týden jsem teda vždycky byla rychleji na druhé straně přechodu, takže díky. Ale jako obecně jo, sukně jsou prý opravdu vnímané jako symbol ženskosti, což je prostě pro mnohé muže vizuálně přitažlivé. Co je blbý, tak tenhle týden má pršet a má se ochladit. Tak pánové, bohužel, budou asi zase více kalhoty. No, ale muzika bude další skvělá, i když trošku s deštěm. Gary Halliwell, ta vždycky nosila sukně. Tak leďte dál, hit rádio Černá hora.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Jedousov u Pardubic. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
3: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
4: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
5: Otužování není nic pro tebe? Mrkni na termoexpert.cz. Máme bojlery, dražice za nejnižší ceny na trhu. A taky elektrokotle, plynové kotle a tepelná čerpadla. S expresním dodáním a technickým poradenstvím zdarma. Termoexpert.cz. Teplo, které tě nezrujnuje.
6: Restaurant Grill Duran Hradec Králové, dobrý den. Vinná party? Ano, už po 12. chystáme velkou zahradní vinnou party s kapelou Pendl.
7: A vy říkal, mám hraděť, a?
6: No samozřejmě, že bude grilování a také raut a spousta dobrot. Už 22. května od 17 hodin. Výborně a nezapomeňte na rezervaci www.duran.cz.
8: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
9: Jedinečný hudební zážitek vás čeká 15. května v pátek v 7 večer, kdy sál rozezní dechové kvinteto Filharmonie Hradec Králové.
10: Výjimečné chvíle si zaslouží výjimečné místo.
9: Bělohradská sýpka, stylový prostor pro svatby, konference, semináře i společenské akce.
11: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
12: Dan Landa.
11: Mirá.
12: Rybičky.
11: Migové.
12: Jdeme na hrady.
11: 8 hradů.
12: 8 víkendů.
11: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
12: Dan Landa.
11: Harley.
12: Tomáš Klus.
11: Sindel X.
12: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
11: Tohle není jen festival. To jsou hrady.
12: www.hrady.cz.
13: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
7: Olfin Car e-Driving Day. To je 24 elektromobilů od 10 různých značek na jednom místě k otestování. Porovnejte různé přístupy k elektromobilitě a získejte cenné rady od našich odborníků. Na místě budou modely od zavedených značek i od nových hráčů na trhu. Už 14. května v ulici Bratří Štefanů v Hradci Králové. Více na www.olfincar.cz.
14: Tvoje stará už ti nevyhovuje. Pořiď si novou. V Aza Nábytek máme vystaveno přes 50 čalouněných postelí na jednom místě. Navíc jsme jejich výrobci a splníme každé tvoje přání. Jakýkoliv rozměr? Jasně. Upravit čelo? Výška, šířka, design? Samozřejmě. Trezor, USB, lampička? Žádný problém. Aza Nábytek. Postel přesně podle tebe. Najdeš nás v Hinčicích nebo na azanabytek.cz.
15: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
16: Co?
15: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
16: Proto.
15: Čumáčku. Takže, když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
17: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově.

A ladíte Hit Radio Černá Hora, Martina Adamu s vámi. No a třináctka, to je číslo, máte ho rádi. Pro koho snad bude šťastné, tak to je Roman Červenka. Zkušenýho útočníka totiž čeká už 13. mistrovství světa v kariéře, což je prostě absolutní český rekord. Opravdu žádný jiný český hráč nereprezentoval svou zemi na mistrovství světa vícekrát než právě Červus. No a další šťastné číslo pro

0: Takže kromě Romana Červenky ještě Libor Hájek, Lukáš Sedlák, Honza Mandát a Martin Kaut. Zítra se odlétá do dějiště, no a první utkání na mistrovství světa ve Švýcarsku se odehraje v pátek. Reprezentace nastoupí v pátek 15. května proti Dánsku. Všechno bude vysílat Česká televize, hurá. No takže co jiného než vlaječky na auta za 3, 2, 1 a můžeme se zase pustit do té nádherné hokejové atmosféry, která nás Čechy vždycky krásně spojí. Tak jo, pojďme na další muziku. Činasky ty taky spojujou. Hit Radio Černá Hora s váma.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

krásné dopoledne, máme skoro 10:45, vy jste zítra Rádiem Černá Hora. No a taková ta jména, hudební jména jako Ben Kristoval, Tomáš Klus, No Name, Sofian Mešmeš, Martina Pártlová, Reddy Kirken, tak to všechno znáte a můžete si je všechny takhle krásně pohromady a mnoho dalšího dát také na dalším festiválku, který se nám na východě Čech blíží, a to na pardubickém Majálese. Ten už se nám hlásí opravdu o slovo, protože vypukne 15. a 16. května a my tady pro vás máme také takový menší dáreček, 2 vstupenky právě sem na pardubický Majáles 2026. Chtěli byste si zažít takhle krásně zadarmo skvělý kapely, skvělou festivalovou atmosféru, drinky, kamarády, prostě super den, nebo oba dva dny, tak pojďte se s náma zapojit do soutěže, není to vůbec složitý, prostě jenom sledujte instagramový profil Hit Radio Černá Hora na sociálních sítích, možná, že už sledujete, jestli ne, tak klik, klik, rychle tam, no a napište nám do komentáře ten nejvtipnější příběh, který jste si na festivalech zažili. Fantazii se meze nekladou, opravdu budeme rádi, když nás pobavíte, no a my za to pobavíme vás, protože vám dáme vstupenky gratis. 2 vstupenky na pardubický Majáles 2026. Tak šup na Instagram Hit Rádia Černá Hora. Gratis 2 vstupenky na pardubický Majáles 2026. Tak šup na Instagram Hit Rádia Černá Hora.

0: Kvalitní materiály a ruce našich mistrů vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
1: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše-pro-lesáky.cz najdeš techniku štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše-pro-lesáky.cz.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera.

0: nakupte jednoduše online.
1: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
5: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
6: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Super, tak ještě hypotéku na benzín, jo?
9: Nemusíš, v Auto Esa to zaplatíme za tebe.
8: Fakt?
9: Jo, rozdíl za dražší benzín ti vrátíme.
8: Tak jedeme.
9: Auto Esa, ceny paliva u nás řešit nemusíte.
8: Kdo na to jde?

0: odběru. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 15. května. Tak si přijďte pro příčkovky a tvárnice Porfix za super ceny. Více na DEK.cz.
1: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
2: Jak jezdí automobily nové generace? Zjistěte to na BYD Tech Days 15. a 16. května v showroomu BYD Olfin Car v OC Aupark Hradec Králové. Čekají vás testovací jízdy vozů BYD a speciální tech bonus až 222 000 korun na hybridy s technologií DMI. Přijďte na BYD Tech Days.
3: Restaurant Grill Duran Hradec Králové, dobrý den. Vinná party? Ano, už po 12. chystáme velkou zahradní vinnou party s kapelou Pendl.
4: A budu říkal, mám hradit,
3: no samozřejmě, že bude grilování a také raut a spousta dobrot. Už 22. května od 17 hodin. Výborně a nezapomeňte na rezervaci www.duran.cz.
5: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
6: Hit Radio Černá Hora.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Linkin Park, poslední muzika do 11. hodiny a my míříme opět na východu české silnice. Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Pozor si dávejte stále ještě na Rychnovsku na příjezdu do Lhot u Počtejna od Borovnic. Tady se střetlo osobní auto s pracovním strojem, nehoda se došetřuje. No a v Liberci v Sokolovské ulici u křižovatky se s Hořeleckou, tady je nehoda dvou osobních vozidel a projíždí se s opatrností. Vaše dopravní info volejte na 801 1100.
1: BYD ATTO 2 se superhybridním pohonem již od 649 000. Přijďte ho otestovat do Olfincar Hradec Králové.

0: je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
1: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
2: Plastikářská či elektrotechnická výroba. To je oč tu běží. Přidejte se do našeho týmu TE Connectivity Trutnov i vy. Volná pracovní místa a benefity najdete na www.te.jobs.cz. Kdy jindy, když ne teď, zbývá pár volných míst. TE Connectivity Trutnov.
3: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
4: On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Černá Hora.
5: Je tady celá Královéhradecké aktuality a Hanka Poskočilová ve Stěžerách na Královéhradecku otevřela oblastní charita Hradec Králové nový lůžkový hospic s odlehčovací službou. Nabídne 20 lůžek, včetně 12 pro hospicovou péči a 8 pro odlehčovací službu. K dispozici bude také ambulance, paliativní péče a zázemí pro domácí hospicovou péči. Projekt podpořil Královéhradecký kraj, město Hradec Králové, taky Ministerstvo práce a sociálních věcí a další dárci. Celkové náklady na vybudování hospice byly 200 milionů korun. Z toho 180 milionů šlo na stavbu. Provoz by měl začít 1. června.
6: Přece jenom nám ještě na dofinancování stavby schází zhruba 6 milionů. Samozřejmě i ten začátek toho provozu bude předpokládat nějaké finanční prostředky, takže tím chceme vyzvat a poprosit všechny lidi dobré vůle. Pokud by chtěli, tak budeme moc rádi, když nám přispějou. Máme na našich stránkách transparentní účet.
5: Tolik tady na Hit Radio Černá Hora ředitel oblastní charity Hradec Králové Vojtěch Šustek. Hradecké Zušky, Habrmanová a Střezina slaví půl století. Na celý rok jsou v rámci 50 plánované koncerty, taneční i divadelní vystoupení, výstavy a setkání s absolventy.
7: Je skvělé, že se veřejnosti otevírají dveře hradeckých základních uměleckých škol. Míst, kde nevznikají jen první tóny, první tahy štětcem nebo krok na jevišti, ale i příběhy. Příběhy, které pokračují daleko za hranice našeho města. Z lavic těchto škol vycházejí lidé, jejichž hudbu dnes slyšíme na předních koncertních pódiích, jejichž tváře známe z filmu a jejichž tvorba překračuje hranice Česka. Jejich kořeny ale zůstávají právě tady, u nás v Hradci Králové.
5: Uvedla k 50. výročí hradeckých základních uměleckých škol hradecká primátorka Pavlína Springerová. No a tím končí další díl Králové Hradeckých aktualit. Tady na Hit Rádiu Černá Hora.
8: Užívejte si jízdu. O zbytek se postaráme. Prodej a servis vozů Ford a Nissan. To je Auto Trutnov. Auto Trutnov. Váš parťák na cestách.
9: Teploty na východě Čech teďka kolem 15 stupňů maximálně, v maximech dneska až 22, k tomu oblačno až zataženo, no a postupně tedy na většině celého území východních Čech přehánky nebo občasný déšť. A dokonce dneska můžete čekat místy i nějakou tu bouřku.
4: Hit Radio Černá Hora.
9: Martina Adamu s vámi, máme 3 minutky po 11. hodině, tak ještě hodinku spolu, krásně do toho oběda. No a Black Eyed Peas, to je první muzika.

0: Krásně až do konce, mandraže, šrouby a matice, Hit Radio Černá Hora. No a Ski Resort Černá Hora Pec jede celé léto velkou zábavu pro všechny. Lanovky, herní parky a taky koloběžky. Já teda osobně jsem včera byla taky na Černé Hoře, vyjela jsem lanovkou s dětma, no a kolik z vás už dolů frčelo právě na terénní koloběžce? Opravdu vás tam bylo hodně. Možná někdo, kdo teďka právě také ladíte nás, Hit Radio Černá Hora, jste včera byli na sjezdu Černé Hory. No a my právě proto, že vás to baví, tak pro vás se Ski Resortem Černá Hora Pec máme krásnou soutěž o dva sjezdy na terénní koloběžce, včetně výjezdu lanovkou na kopec. Prostě ušetříte zhruba dvojku a to se vždycky samozřejmě hodí na další letní zábavičku. Ideálně sledujte tak profil facebookový Hit Radio Černá Hora na sociálních sítích. Do komentu pod soutěžní příspěvek nám označte člověka, který by si tenhle zážitek měl užít právě s váma. No a nezapomeňte nám taky přidat i důvod, proč právě on nebo ona si zaslouží vyrazit s váma na koloběžku a užít si krásný letní den. Veškerý info u nás na webu hitradiočernahora.cz už teď, takže se koukněte a naplánujte si nějaký krásný výlet na hory právě i s Hit Radiem Černá Hora.
1: Zažij letní dobrodružství se Ski Resortem Černá Hora Pec, lanovkami za výhledy, pohrát v dětském parku a pak dolů na koloběžce. To je paráda. Více na skiresort.cz. Flash Dance.

0: stále ještě dopoledne, Hit Radio Černá Hora s vámi i před 11:30. Zdravíme samozřejmě do restaurací a přejeme dobrou chuť k obědu. No a jestli jste už přemýšleli, kam třeba vyrazit na dovolenou nebo kam na brigádu i do zahraničí, i to se samozřejmě teďka běžně děje, tak pozor, je tady krásná nabídka řeckého ostrova. Syros nabízí takovou vlastně brigádu snů. Představte si, že vás ubytujou, dají vám stravu a to jenom pod jednou podmínkou, že se tam budete starat o pouliční kočky. Normálně je budete prostě krmit, budete je čistit a celkově o ně pečovat. Možná si řeknete, jo, super kočičky, ale bacha, těch kočiček jsou tam stovky. Oni je potřebují udržovat prostě v nějakém represtavu a o to byste se vy jako brigádník měli postarat. Zase na druhou stranu, jestli máte rádi zvířata, tak proč ne? A ještě k tomu prostě Řecko. Ježíš Maria, tak lepší, než se starat někde tady na ulici mokočky v Hradci, že jo, nebo v Trutnově. Ne, nic proti, ale tohle si myslím, že někteří by určitě uvítali. Tak pojďme na další muziku. Miles Smith a David Guetta za chviličku na Hit Radio Černá Hora.
1: I chlebíčky se dají koupit online. To už samozřejmě víte, ale už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé, anebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online, od zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
2: Tak točíme!
3: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v lípě u Šubrta? Je to kousek za Hradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
2: Stop!
3: Co?
2: Showroom na kuchyně.
3: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně. Splní vám tu každý sen, tak se stavte. V lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
2: Berem, díky.
4: Plastikářská či elektrotechnická výroba. To je oč tu běží. Přidejte se do našeho týmu TE Connectivity Trutnov i vy. Volná pracovní místa a benefity najdete na www.te.jobs.cz. Kdy jindy, když ne teď, zbývá pár volných míst. TE Connectivity Trutnov.
5: Chcete studovat při zaměstnání a získat titul bakalář nebo inženýr? Česká zemědělská univerzita v Praze vám nabízí studium v Centru vzdělávání v Hradci Králové. Informace získáte na 606 650 850 606 650 850 a na www.hradec.pf.czu.cz.
6: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
7: Carglass opraví, Carglass vymění.
8: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
9: Aha.
8: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
9: A co SSB?
8: SSB? Co je SSB?
9: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
8: A to je nějaká nová investice?
9: To je stavební spoření od Buřinky.
8: Aha, a kde se to dá stáhnout?
9: No normálně v Georgii.
10: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
11: Bydlení cenově dostupné a přitom moderní a úplně nové.
12: To jsou družstevní byty Chlumec. V klidné lokalitě plné zeleně a přitom nedaleko centra Chlumce nad Cidlinou.
11: Družstevní byty Chlumec. Stačí jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet bez hypotéky.
12: Družstevní byty Chlumec.cz.
11: Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Geříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
14: čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
15: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
16: Tvoje stará už ti nevyhovuje.
17: Pořiď si novou. V Aza Nábytek máme vystaveno přes 50 čalouněných postelí na jednom místě. Navíc jsme jejich výrobci a splníme každé tvoje přání. Jakýkoliv rozměr?
16: Jasně.
17: Upravit čelo? Výška, šířka, design? Samozřejmě. Trezor, USB, lampička? Žádný problém. Aza Nábytek. Postel přesně podle tebe. Najdeš nás v Hinčicích nebo na azanabytek.cz.
18: V Hradeckém Futuru ordinujeme terapii módou. Aby byla intenzivní a dokonalá, připojí se k nám nové značky. Dopřejte si terapii módou v prodejnách Pandora, Tatum a Medicine. Futurum Hradec. Prostě lepší značky.

Čtyřdenní pracovní týden je za námi dvakrát. Doufám, že jste si to náležitě užili. Budeme na to samozřejmě všichni určitě v dobrém vzpomínat, protože ty volné pátky, to byla teda odměna, co? Kéž by to takhle bylo pravidelněji, častěji. No, samozřejmě na další svátky si počkáme, ale mě teďka zajímá taková jedna věc, jestli třeba, když takhle máte větší volno, strávíte čas s tou rodinou, tak jestli dokážete aspoň na chvilku, na delší chvilku odložit mobily. Jestli opravdu se dokážete věnovat těm,

nedal nějaký like. Protože průměrný člověk, jo, bacha, jestli jste průměrný, tak zkontroluje mobil až 96krát za den. Je to úplně brutální číslo, když si to vezmete, kolikrát toho prostě opravdu, možná i nevědomky, vezmete do ruky a jenom kouknete, jestli tam nějaká ta notifikace nevyskočila. Takže na tohle si myslím, že ty prodloužený víkendy s partou přátel, s rodinou jsou super, že možná ten mobil opravdu na chvilku zahodíte. A v neděli večer už to jede, že jo, co jsme dělali, aby jsme se pochlubili ostatním. No, co si budem povídat, prostě ta doba taková je. Každopádně, ladíte Hit Radio Černá Hora, my jsme tady od hudby a tu samozřejmě nabídneme i dál. Avril Lavigne právě teď v našem playlistu, která už se nám pomaličku rozjíždí, já vám ji tam pustím, abyste se na ní připravili, tak. A za chvilku třeba Mikuláš, kterého jsme si užívali i na hradeckém Majálesu. Tak užívejte také pondělní den, pondělní dopoledne a i celý odpoledne. Bude pršet, ale to nevadí.

0: jeho rychlý Ferrari. No tak bacha na silnicích, tam to zas tak rychlý být nemusí, jo? Ladíte Hit Radio Černá Hora. No a právě jdeme kouknout na jednu nehodu, která teďka aktuálně je na Trutnovsku ve Svobodě nad Úpou. V Úpské ulici se srazily dva osobáky. Vozovka je tady průjezdná Kybadlově, tak si tady určitě dávejte pozor. Jenom takovou menší komplikaci nám hlásíte i na D11 na 105. a 5. kilometru směrem z Jaroměře na Prahu. Porouchané vozidlo, určitě zase opatrně kolem, aby se něco nestalo. Máme 11:45, ve 12 nás čeká zase opět velký dopravní servis, takže kdyby cokoliv, volejte na 801 10 100 a zapojte se s náma. Martina Adamu se loučí, díky za společný dopoledne, no a za chvilku pošlu třeba další muziku Blink 182 a Ray Dalton. Tak čauky!
1: Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od dětí jsou krátké. A často smrtící.

0: skvělej. Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
1: Moderní města a citlivé městské zóny mají jasné požadavky. Ticho, bez emisí, bez kompromisu. Red Tool, specialista na značku Milwaukee v České republice, dodavky. Ticho, bez emisí, bez kompromisu. Red Tool, specialista na značku Milwaukee v České republice, dodává akumulátorový systém

0: L kuchyně v Polsku. A mají tam nejen kuchyně, ale i nábytek na míru. A to až o 50% levněji než u nás. Navštivte XXL kuchyně v Kudově Zdroji v Polsku nebo xxl-kuchyně.cz.
1: Tvoje stará už ti nevyhovuje. Pořiď si novou. V Aza Nábytek máme vystaveno přes 50 čalouněných postelí na jednom místě. Navíc jsme jejich výrobci a splníme každé tvoje přání. Jakýkoliv rozměr? Jasně. Upravit čelo? Výška, šířka, design? Samozřejmě. Trezor, USB, lampička? Žádný problém. Aza Nábytek. Postel přesně podle tebe. Najdeš nás v Hinčicích nebo na azanabytek.cz.
2: V Hradeckém Futuru ordinujeme terapii módou. Aby byla intenzivní a dokonalá, připojí se k nám nové značky. Dopřejte si terapii módou v prodejnách Pandora, Tatum a Medicine. Futurum Hradec. Prostě lepší značky.
3: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
4: Minikino v multikině Cinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.cinestar.cz.
5: Zažijte jízdu snů v supersportu na vlastní kůži bez omezení silnice. Tenhle zážitek od Allegrie si prostě nesmíte nechat ujet.
6: Tento víkend 4 kola na poligonu v Hradci Králové za akční cenu 2599 korun.
5: Projeďte se v Lamborghini, Ferrari nebo Porsche.
6: Doražte s rodinou a užijte si den plný rychlosti,
5: zážitků
6: a zábavy.
5: Táta sviští po okruhu,
6: děti si užívají spolujízdu
5: a mamka si užívá kafe s výhledem na trať.
7: Byl jsem tam loni a je neuvěřitelný, co ty auta dokážou. Celá rodina z toho žijem dodnes.
6: Adrenalinovou jízdu najdete na
8: firmanazážitky.cz.
9: I chlebíčky se dají koupit online. To už samozřejmě víte, ale už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé anebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online od zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
10: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
11: Co?
10: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
11: Proto.
10: Čumáčku. Takže, když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
12: Restaurant Grill Duran Hradec Králové, dobrý den. Vinná party? Ano, už po 12. chystáme velkou zahradní vinnou party s kapelou Pendl. No samozřejmě, že bude grilování a také raut a spousta dobrot. Už 22. května od 17 hodin. Výborně a nezapomeňte na rezervaci www.duran.cz.
13: Hit Radio Černá Hora.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Přibrzděte ve stojících, trasa Čáslav Chrudim. Neprojezdný pravý pruh, budou tam až do večera silničáři. Na Rychnovsku, na příjezdu do Lhoty u Počtejna od Borovnice se střetlo osobní auto s pracovním strojem. Je tam menší omezení. No a vaše dopravní info nám volejte na 800 110 100.
1: BYD ATTO 2 se superhybridním pohonem již od 649 tisíc. Přijďte ho otestovat do Olfincar Hradec Králové.
2: Dětem místo dárku? Dej den ve Fine Parku. Zažijte výlet do Druhohor, projeďte se v safari autech, objevte obří hmyzákov a hromadu dalších unikátních atrakcí v ceně jedné vstupenky. Kde? No přeci ve Fine Parku v Chlumci nad Cidlinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání. Fine Park nudu zahání.
3: Firma Havelka Uhelné Skaly, dobrý den.
4: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
3: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
4: To bych to pěkně zvoral. Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
5: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. Elplasthk.cz.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
8: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
9: Rádia.cz Hit Radio.
10: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Česko zasáhnou silné bouřky, výstraha platí pro dnešní odpoledne a noc na zítřek. Sformují se v oblasti Českomoravské vrchoviny a východních Čech a to kolem 17. hodiny. Budou pak dál postupovat k východu. Hrozí při nich zatopení podchodů, sklepů nebo rozvodnění malých toků. Škody může způsobit také silnější vítr. Pokračuje oprava 6-kilometrového jízdního pásu dálnice D10 mezi Starou Boleslaví a Svými Slicemi. Práce postoupily do pravého jízdního pruhu, doplňuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.
11: Proto je teď uzavřený exit 10 ve směru na Prahu pro sjezd i nájezd. Řidiči mohou využít sousední exit číslo 14. Na dálnici je doprava vedena stále v režimu dvou jízdních pruhů v každém směru, ovšem jsou zúžené a je tady 80.
10: Opravený úsek půjde do provozu nejpozději do konce května. Čínské ministerstvo zahraničí potvrdilo návštěvu amerického prezidenta Donalda Trumpa v Číně. Začne tento týden ve středu a potrvá do pátku. Půjde o první cestu prezidenta Spojených států do Číny od roku 2017. Teď ještě pohled k nám.
0: V Hradci Králové začínají nová dopravní omezení kvůli rekonstrukci nádraží. V ulici Sladkovského je omezený provoz kvůli kácení stromů a následně přijde zákaz parkování kvůli náhradní autobusové dopravě. Další zásahy čekají také Hořickou ulici, kde se rozšiřují stavební uzavírky a dopravní omezení.
12: Užívejte si jízdu, o zbytek se postaráme. Prodej a servis vozů Ford a Nissan. To je Auto Trutnov. Auto Trutnov, váš parťák na cestách.
0: Přeháňky jsme z východních Čech poslali do Polska, ale během odpoledne se další můžou objevit. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů Celsia.
13: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
14: Je to tady, po víkendu se nám vrací opět srdcovky, ovšem po retro víkendu, takže vlastně pokračujeme tam, kde jsme včera v 18 hodin skončili. 12 hodin 2 minuty, přeju vám taky dobrou chuť k dnešnímu obědu a my se společně opět vrátíme do doby, kdy jste museli rodiče žádat o peníze na kredit, abyste mohli napsat někomu SMSku a zároveň jste si také hráli s vašimi oblíbenými hračkami, jako například Tamagotchi. Mimochodem viděl jsem, pořád se to prodává, to je neuvěřitelný. No, tak možná dneska můžeme zavzpomínat na legendární hračky, které jste měli jako děti. Uvidíme. Každopádně, na co zavzpomínáme 100%, tak to jsou 90. Teď aktuálně No Mercy, rok 1997. Tak dobrou chuť.
13: Hit Radio Černá Hora.

0: si Please Don't Go a 90 na Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Posloucháte srdcovky Please Don't Go, prosím nechoď. Si říkám, jak se ty partnerské vztahy občas jako mění. V pubertě to bylo prosím nechoď a teď v dospělosti je to občas prosím jdi už. 12.07, máme za sebou první srdcovku, pokračujeme s tou další. Je pondělí, jak to zvládáte v práci dneska? Na pohodu? A nebo máte takovýto typický pondělí? Jo, typický, dobře. Jestli se to na vás už od rána valí a je to jedna jobovka za druhou a máte pocit, že to snad už dneska ani nepřežijete, no tak možná je to tak. V tom případě je tahle srdcovka jenom pro vás. Dario G, rok 2003 a jmenuje se Ráj už je blízko. Heaven is a closer. Já mám pocit, že v pondělí to vždycky máme, všichni pocit, že už to máme za pár.

0: Posloucháte Hit Radio ve čtvrt na jedno odpoledne. Tohle byl Glenn Medeiros.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Mimochodem zpěvák, který je přesný prototyp kluka z Plakátu, jo? Ten se narodil proto, aby byl v pravíčku na dvou straně a visel ve vašem pokojíčku na zdi. Vybavíte si ještě plakáty, který jste měli ve vašem pokoji vylepený na zdi? Který to byly? Kdo byl váš hudební idol, co potom strhnul omítku ze zdi, když jste ho při stěhování odlepovali? Dejte vědět na 777-937-777. Můžete psát zprávy nebo klidně posílat hlasovky. Chci vědět, jaké plakáty jste měli vylepené ve vašem dětském pokoji. Jo, schválně. Já jsem tam měl tenkrát Guano Apes a Pamela Anderson. Ta tam zůstala asi do 17. No nevadí, to už je jiný příběh.

0: Rockers, jeden skvělý mají společně s Coldplay. A tenhle je z Housy. Srdcovka na Hitrádiu ve 12.22.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: Ptal jsem se vás, abyste si, nebo respektive, ptal jsem se vás, jaký jste měli plakáty ve vašem dětském pokojíčku a chtěl jsem, abyste zavzpomínali a děkuju za zprávy, které posíláte a to včetně hlasovek.
2: Ahoj, Jirko, no tak my jsme mali doma plakát Samra Isu, v době Superstar, v reálnej, teda v tej životnej velkosti a potom jsme mali asi cez 70 plakátov z kapely Tokyo Hotel a teda nestiahovali jsme sa, ale časom jsme ji zlepili. Pozdravuje Katka.
0: Dobrý, jako 70 plakátů Tokyo Hotel chápu, ale teda Summer Isa v životní velikosti, to mě trošku vyděsilo, nebudu lhát, co tady máme dál. Ahojky, já jsem spala nahoře na poschodovce, takže předpokládám taková ta palanda, že jo? A celé mé horní patro bylo vylepeno zpívákem jménem Gil. A není nic nádherného, než se vzbudit a vidět jako svou první platonickou lásku právě jeho. Zdraví Lucie. Zajímavý. Tak říkám, co všechno ta Pamela teda na tom plakátě u mý postele viděla. No, nevadí. Poslední. Ahoj, měla jsem pod zrcadlem obrovský plakát potetovaného Robbieho Williamse s odhaleným pupíkem a byl tam fakt dlouho. Nevím, kde skončil a doufám, že ho ještě jednou najdu. Kamča, díky moc za všechny zprávy. Tak já si říkám, tak já bych vás mohl vrátit úplně přesně do toho vašeho dětského pokoje. Je před námi srdcovka na přání. Pište mi dál na 777-937-777, jaké kapely, zpěváky nebo zpěvačky jste měli na plakátech ve vašem pokoji. Jeden vybereme a ten zahrajeme už za chvíli tady na Hitrádiu. Srdcovce na přání.
1: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Milovníci hudby na Vinicích s Rajvkou, zbystřete!
4: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do Vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
3: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na Vinicích s Rajvkou.
4: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotékos, Vohnout, Čechomor, No Name, Anna K, Tata Boys, Horký žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Monkey Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
3: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz.
4: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
5: Nákupy v online shop.cz.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: Dětem místo dárku? Dej den ve Fine Parku. Fine Park, Chlumec nad Cidlinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání. Fine Park nudu zahání.
8: Možná vám jen trochu louplo v zádech, vidíte? A nebo možná vaše tělo potřebuje lázně. Dopřejte si některý z letních léčebných nebo wellness pobytů v léčebných lázních Janské lázně. Pojďte zdraví naproti k nám do Krkonoš. janskelázně.com.
9: Otužování není nic pro tebe? Mrkni na termoexpert.cz. Máme bojlery dražice za nejnižší ceny na trhu a taky elektrokotle, plynové kotle a tepelná čerpadla s expresním dodáním a technickým poradenstvím zdarma. Termoexpert.cz. Teplo, které tě nezrujnuje.
10: Jak jezdí automobily nové generace? Zjistěte to na BYD Tech Days 15. a 16. května v showroomu BYD Olfin Car v OC Aupark Hradec Králové. Čekají vás testovací jízdy vozů BYD a speciální tech bonus až 222 000 korun na hybridy s technologií DMI. Přijďte na BYD Tech Days.
11: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
12: Zažijte jízdu snů v supersportu na vlastní kůži bez omezení silnice. Tenhle zážitek od Allegrie si prostě nesmíte nechat ujet.
13: Tento víkend 4 kola na poligonu v Hradci Králové za akční cenu 2599 korun.
12: Projeďte se v Lamborghini, Ferrari nebo Porsche.
13: Doražte s rodinou a užijte si den plný rychlosti,
12: zážitků
13: a zábavy.
12: Táta sviští po okruhu,
13: děti si užívají spolu jízdu
12: a mamka si užívá kafe s výhledem na trať.
14: Byl jsem tam loni a je neuvěřitelný, co ty auta dokážou. Celá rodina z toho žijem dodnes.
13: Adrenalinovou jízdu najdete na
15: firmanazážitky.cz.
16: Izomat stavebniny.
17: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
18: Best Beleza.
17: Nádherná zahradní dlažba.
18: Best Bellissima.
17: Dvě úžasné zahradní dlažby.
18: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
17: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
19: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu NPERF. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafon.
20: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a showroomu v Předměřicích.
21: Tvoje stará už ti nevyhovuje. Pořiď si novou. V Aza Nábytek máme vystaveno přes 50 čalouněných postelí na jednom místě. Navíc jsme jejich výrobci a splníme každé tvoje přání. Jakýkoliv rozměr? Jasně. Upravit čelo? Výška, šířka, design? Samozřejmě. Trezor, USB, lampička? Žádný problém. Aza Nábytek. Postel přesně podle tebe. Najdeš nás v Hinčicích nebo na azanabytek.cz.
22: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.

ty víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme

I tento hit od Mirai na letošních Hradech CZ dostane zelenou. A kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chill zóna, fotbálek a čisté toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je.

0: Další jeden z nejlepších duetů letošního roku, Lady Gaga, Bruno Mars, 12.35, posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A posloucháte srdcovky, s váma taky Jirka Pelnář a jdeme do vašeho pokojíčku. Dneska vzpomínáme na plakáty, který jste tam měli. Tohle tak hezký. Já jsem ve svém dětském pokoji měla velice zajímavou směs. Byl tam Rasmus, Tokyo Hotel, Avril Lavigne, Leoš Mareš, Spice Girls a tak různě. A brácha tam měl zase tuningový káry, který mě naštěstí nechal vždy vybrat, který se mi líbí. A na dveřích, jelikož jsme měli skleněnou výplň, kterou jsem ve 12 letech poskočila, to jsme v padaláku měli taky. Taky jsme ji rozplákali se ségrou. Tak jo, tady, tak mám památku na ruce ve formě jizvy, tak potom tam byl plakát kina na film Anaconda. Díky moc za zprávu. Další. Já jsem měla polepené všechny stěny a když to vypadalo, že začnu lepit na strop, tak jsem se vdala a všechno šlo pryč. Nejvíc pro mě ale byly Smokey a Bee Gees, jejich plakáty jsem si nechala doteď. To je krásný. Co takový nějaký tady jako fantastický přiznání. Ale tohle mě baví hodně. Já tam měl před 30 lety podepsaný plakát Dády Patrasový i s žížalou Julií. Zdravím, David. No tak Davide, to chtělo sebrat jako pořádný kus odvahy. Tak jenom pro tebe teďko, na chvilku.
3: Chytila jsem na paze
0: a stačí. Pojďme si dát srdcovku na přání. Říkal jsem, že vyberu jeden plakát a ten tady mám. Ahoj, já jsem měla nejoblíbenější Natálii Oreiro a bratrovi jsem přelepovala Pamelu Anderson. To je strašný. Ale zároveň je to Sofína volba. V mý pubertě obě dvě byly jako fantastický teda. No a tím pádem si dáme Natálii Oreiro, Divokýho anděla, Cambio Dolor. Češtině vyměním bolest za svobodu. To je vlastně docela trefný od holky se zlomeným srdcem, co pracuje jako služka. Tady je, na Hit Rádiu.

0: Bude 3/4 na 1, posloucháte Hit Radio a pondělní srdcovky.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Dnešní srdcovky jsou za námi, další budou zase zítra v pravé poledne. Dneska tak opět zaznělo 6 krásných hitů a zároveň jsme vzpomínali na to, jaké jste měli plakáty ve vašem pokoji. Takhle, plakát v pokoji je jedna věc, ale když jste tam měli ještě sourozence, tak pak to byla bitva o každý kousek holé zdi. Důkazem, tady mám ještě 2 zprávy. My jsme to měli se ségrou na půl, ona Hanson, Kelly Family, já Lunatic a Chaos a nejstarší ségra Ozzyho. Nádhera. Dokonalý. Ahoj, tak já měla Nenu, Limala a Elán a na něm byl ten jazyk, znak, a když měl brácha horečky, tak se ho bál, no a máma mi ho strhla. Zdraví Jana. Ty rodiče, no jsou věci, kterým jsme jako nikdy nezapomeneme. A jsou věci, které jsou posvátné v tom pokoji. A plakáty na zdi, tak to byly jedny z nich. No, tak uvidíme, jak se my jako rodiče pochlapíme, až ty naše děti si ty plakáty budou vylepovat. Pokud se to teda vlastně ještě v 21. století dělá. Za chviličku na Hit Radio. Benson Boone. A jeho Beautiful Things. V 1 hodinu zprávy a pak pokračujeme v dnešní pondělní krasový jízdě. Tak buďte s náma.
3: Jsme firma FL Brány. Český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrany.cz. Prostě pohoda.
4: trenirkarna.cz.
5: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód radio a jede to! 30% na všechno s kódem radio. Dnes objednáš a zítra máš.
4: trenirkarna.cz.
6: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
7: Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje světovou novinku firmy Great Lengths.
8: Prodlužování a zhušťování vlasů ultrazvukem.
7: Splníme vám sen o krásných, dlouhých a hustých vlasech. Při této luxusní metodě se používají pouze pravé a kvalitní vlasy s neviditelným spojem.
8: Vyzkoušejte metodu, kterou používají celebrity z celého světa.
7: Kadeřnický salon Perfect. www.kadernictviperfect.cz. Telefon 605 30 98 66.
9: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
10: Co?
9: Jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
10: Co?
9: Výročí autopojištění.

0: žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
1: Stavební Nidek přináší mega akci 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům pistolové montážní pěny Defoam MX240 nyní navíc dostanete jeden kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro montážní pěnu Defoam zdarma. Více na Dek.cz.
2: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelenfest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
3: Tak točíme.
4: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v lípě u Šubrta? Je to kousek zahradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
3: Stop!
4: Co?
3: Showroom na kuchyně.
4: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně, splní vám tu každý sen, tak se stavte v Lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
3: Berem, díky.
5: Otužování není nic pro tebe? Mrkni na termoexpert.cz. Máme bojlery dražice za nejnižší ceny na trhu a taky elektrokotle, plynové kotle a tepelná čerpadla. S expresním dodáním a technickým poradenstvím zdarma. Termoexpert.cz. Teplo, které tě nezrujnuje.
6: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hitradio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hitrádia.
7: Hitrádio. Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech ve Svobodě nad Úpou v Úpské ulici se srazila dvě auta, vozovka průjezdná Kyvadlově, D11, směr z Jaroměře na Prahu u Hradce Králové stojí porouchané vozidlo. Vaše dopravní info nám volejte na 801 1100.
1: BYD ATTO 2 se superhybridním pohonem již od 649 tisíc. Přijďte ho otestovat do Olfincar Hradec Králové.
2: Pardubice. Pátek 15. a sobota 16. května. Dva dny zábavy na třech pódiích. 20 kapel a 20 DJs. Tomáš Klus, No Name, MIG 21, Martina Pártlová, Kateřina Marie Tichá a další. Předprodeje vstupenek a více info na majales.pardubice.cz.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Datart pořádá Maxi výprodej.
6: Cože? Maxi výprodej?
5: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorola Moto G 86 za skvělou cenu.
6: Tak to je další level.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
9: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
0: Je 13 hodin, dobrá odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. V prvním čtvrtletí roku se v českých hotelech a penzionech zvýšil počet zahraničních, ale i tuzemských hostů. Ukazují to čísla, které dnes zveřejnil Český statistický úřad, za který hovoří Roman Mikula.
12: Do hromadných ubytovacích zařízení přijelo v prvním čtvrtletí letošního roku celkem 4,4 milionů hostů. Meziroční růst o 5,2% byl podpořen jak počtem příjezdu domácích, tak i zahraničních hostů.
0: Zdaleka nejvíce turistů k nám přijelo z Německa, za nimi pak s odstupem následovali hosté z Polska a Slovenska. Právo volit obecní zastupitelé by podle opoziční TOP 09 měli mít už 16-letí lidé. Snížení věkové hranice prvovoličů pro obecní volby navrhuje strana v novele, kterou obdržela sněmovna. Současná hranice podle TOP 09 neodráží míru zapojení mladých lidí do veřejného života a jejich schopnost podílet se na demokratickém rozhodování. Zpěvačka Dua Lipa žaluje Samsung. Tvrdí, že firma bez povolení použila její fotografii při propagaci svých televizorů a jako odškodné požaduje nejméně 15 milionů dolarů. Společnost Samsung se k žalobě zatím nevyjádřila. Teď ještě pohled k nám.
13: Na vysokovském kopci u Náchoda naměřili policisté řidičce Fordu rychlost 142 km v hodině v úseku, kde je povolená 70. Řidič oktávky zase projel Žabokrky rychlostí 126 km v hodině. Policie během víkendové akce na Náchodsku zadržela 7 řidičáků a rozdala pokuty za skoro 250 000 korun.
14: Užívejte si jízdu, o zbytek se postaráme. Prodej a servis vozů Ford a Nissan. To je Auto Trutnov. Auto Trutnov, váš parťák na cestách.
13: Na východočeské obloze máme spoustu mraků a odpoledne někde budou i dešťové, další várka přeháněk na dohled, no a teploty budou mezi 18 až 22 stupni.
15: Hit Radio.
16: Jirka Pelnář. Hit Radio.
17: Hodinku popolední pokračujeme dál. 13 hodin, 3 minuty, je pondělí, teď už to půjde dobře. Začínáme tu druhou kratší polovinu pracovního dne. Už máte to nejtěžší za sebou. Teď to bude opravdu jako po másle. A navíc, tento týden tady u nás na Hit Radio můžete vyhrát v čase mezi 12 a 15 hodinou 10 000 korun na nákup a ještě navíc k tomu prémiové mobilní telefony pro celou vaši rodinu. Jak na to? To řeknu za chvíli.
18: Hit Radio Černá Hora.
17: No a k tomu přidáme další hity, které vás provedou tím druhým odpoledním dnem, ne, druhou části odpoledne. Wanted

0: Je 13 hodin 13 minut, posloucháte Hit Radio, tohle byl Damiano David a já se vás ptám, máte doma malý upíry, co vám denodenně vysávají peněženku? Jo, mít v dnešní době děti, to je drahá sranda, to je pravda. A taky na čase, aby z toho taky konečně něco káplo i vám. Tento týden opět hrajeme na Hit Radio o 10 000 na nákup v mobilní aplikaci Tesco Mobile. A navíc tento týden v pátek přihodím i 4 prémiové telefony Xiaomi Redmi Note 15 Pro ve 4G pro celou vaši rodinu. Jak na to? Jak to můžete vyhrát? Je to jednoduchý, stačí, když si otevřete ve vašem telefonu SMSky, najdete nějakou vtipnou nebo bizarní zprávu, co vám poslalo vaše dítko a tuhle zprávu přihlásíte do soutěže na webu hitradio.cz. Stejně tak, jako to například udělal Honza, který zároveň dneska získává i denní výhru, což je karetní hra Surikarty. To je taková speciální hra, kterou dal dohromady jeden odborník, psycholog na rodinné vztahy, abyste se poznali ve vaší rodině taky o trochu lépe a trávili spolu více času. Tak, a Honzovo zpráva zní, tati, mám tě rád, i když už seš starožitnost. Au, to bolí. To bolí, ale starožitnost jako lepší než vykopávka. Starožitnosti ty si člověk cení vlastně, že jo? Ta velmi drahá. No, může se na to člověk koukat jakýmkoliv způsobem. Každopádně tohle je tedy zpráva Honzy. Díky za to. Honza získává karetní hru Surikarty. Zítra ráno ve snídaní šampionu uslyšíte další výherce denní výhry, což můžete být právě vy. Ale neznamená to, že pokud vyhrajete denní výhru, že už byste neměli nárok na tu finální výhru. Ne, ne. V žádném případě. Pořád i Honza je ve hře. Pokud vy s námi nehrajete, tak máte smůlu, to je velká chyba. Můžete to napravit, stačí, když půjdete na web hitradio.cz a přihlásíte se do hry. Do pátku pořád máte času dost. Naším parťákem v téhle hře je Tesco Mobile, což je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu.

0: Sigma, Nobody to Love. Za 5 minut bude 2:30. Posloucháte Hit Radio, s vámi Jirka Pelnář. Teď mi pobavila zpráva, kterou poslal Ondra a píše, ta starožitnost, což tím se vracíme k té zprávě, která byla vlastně v předchozím vstupu, kdy tento týden hrajeme o 10 000 a zároveň také o prémiové mobilní telefony pro celou vaši rodinu. Tak máte posílat zprávy, co vám píšou vaše děti, jo? A dnešnímu dennímu výherci syn napsal, tati mám tě rád, i když jsi starožitnost. A Ondra na to reaguje, ta starožitnost, to je dobrý. Mě náš malej říká staříku a to mě teda docela točí, protože jsem ho měl v 25. Jemu je 16, mě 41 a fakt si jako stařík nepřipadám. Hrozně mě tím vytáčí. Nevím, po kom to má. Zdraví Ondra. No, Ondro, po kom to asi tak může mít, co? To asi víme všichni, ale na vás to říct nemůžeme nikdo. Ani já. A tak pro všechny naše partnerky, které vždycky mají pravdu a vždycky je všechno ostatní naše chyba, posílám Hugh Granta a Hayley Bennett, tenhle nádherný duet, už za chvíli tady u nás na Hit Radio. Holky, máme vás rádi.
1: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
2: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
3: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
4: No,

0: Nakupte jednoduše online. Aza Nábytek. Výrobce čalouněných postelí a pohovek na každodenní spaní podle tvého přání. Aza Nábytek. V Hinčicích nebo na azanábytek.cz.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz. Nejnižší ceny autopojištění.
2: Plastikářská či elektrotechnická výroba. To je oč tu běží. Přidejte se do našeho týmu TE Connectivity Trutnov i vy. Volná pracovní místa a benefity najdete na www.te.jobs.cz. Kdy jindy, když ne teď, zbývá pár volných míst. TE Connectivity Trutnov.
3: Restaurant Grill Duran Hradec Králové, dobrý den. Vinná party? Ano, už po 12. chystáme velkou zahradní vinnou party s kapelou Pendl. No samozřejmě, že bude grillování a také raut a spousta dobrot. Už 22. května od 17 hodin. Výborně a nezapomeňte na rezervaci www.duran.cz.
4: Jaro je tady a s ním i sezóna výletů.
5: Tak rychle do Auto Esa pro ojetý vůz za skvělou cenu.
4: Využijte v Auto Esa akční slevy, odložené splátky i další výhody.
5: A co si ještě přibalit až 40 tisíc na ruku?
4: Hurá na cesty s autem a superfinancováním od Auto Esa. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.

0: stavebním deck platí do 15. května. Tak si půjčte profesionální akuzahradní techniku Husqvarna se dvěma bateriemi zdarma. Více na deck.cz.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít.

0: zaparkovaný, může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
0: Dan Landa.
3: Mirá.
0: Rybičky.
3: Migové.
0: Jdeme na Hrady.
3: 8 hradů.
0: 8 víkendů.
3: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
0: Dan Landa.
3: Harley.
0: Tomáš Klus.
3: Single X.
0: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
3: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
0: www.hrady.cz.
4: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
5: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
6: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. Elplasthk.cz.
7: Olfin Car e-Driving Day. To je 24 elektromobilů od 10 různých značek na jednom místě k otestování. Porovnejte různé přístupy k elektromobilitě a získejte cenné rady od našich odborníků. Na místě budou modely od zavedených značek i od nových hráčů na trhu. Už 14. května v ulici Bratří Štefanů v Hradci Králové. Více na www.olfincar.cz.
8: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

romantiky na Hitrádiu ve 13 hodin 38 minut. Hudbu složil, slova napsal Hugh Grant, Hayley Bennett a nádherná filmová píseň, krásný romantický duet. No, i takovýhle věci umíme tady u nás na Hitrádiu. Mimochodem, máte u sebe teď mobilní telefon? Podívali jste se teď v posledních pár minutách na mobil? Jo? Je to normální. Dokázali byste si schválně tipnout, kolikrát v průměru se člověk denně podívá na mobil? Jenom tak. Jenom prostě jako, že se koukne, já nevím, třeba kolik je hodin, nebo to se mu rádu něco nepřišlo, prostě jenom tak jako zkontrolujeme, kolikrát za den to asi bude. Ano, bude to velmi vysoké číslo. Tak dobře, poslouchejte. Průměrně zkontrolujeme mobil 96krát za den. 96krát se na to podíváme. Takhle, pro mě to není nějak vysoké číslo, pro mě je to dost podobný, jako když jsem doma o víkendu a chodím se dívat pravidelně do ledničky, to je úplně stejný, jestli tam náhodou není něco dobrýho k jídlu. Ale teda, jako když se nad tím člověk zamyslí, tak já si říkám, co jsme dělali, když jsme neměli ty mobilní telefony? Na co jsme se koukali? Co jsme dělali v čekárnách? Ve vlaku, nebo jenom tak, prostě když jsme jeli MHDčkem, nebo v práci. A zase tam nepracovalo tenkrát, ne? Co si asi tak, nevím, asi si to vygoogluju, vemu telefon a vygoogluju si, co se dělalo, když nebyly mobilní telefony. Každopádně, pokud máte mobil a posloucháte nás přes mobil, tak tedy dejte volume doprava, namačkejte si to na max do sluchátek, protože tohle vás bude bavit. Tohle je to, co v pondělí v práci odpoledne potřebujete slyšet. Dinoro,

Nico Santos na Hit Rádiu. Je 13 hodin 640 minut. Tohle je hit, který se jmenuje Human Being, to znamená lidská bytost. No a vypadá to, že i papež je jenom člověk a tak to v životě taky nemá jednoduchý. Teď internet baví jeho historka, že mu v bance položili telefon, když se snažil změnit své údaje. Loni krátce po nástupu do úřadu volal do své americké banky, že potřebuje změnit adresu a obnovit nové telefonní číslo. Jo? Že nově žije ve Vatikánu. A i když správně zodpověděl na všechny bezpečnostní otázky, tak stejně pracovnice na

0: 50% levněji než u nás. Navštivte XXL kuchyně v Kudově Zdroji v Polsku nebo xxl-kuchyně.cz.
1: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na všeprolesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profilesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Všeprolesáky.cz.
2: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
3: Dětem místo dárku? Dej den ve Fine Parku. Fine Park, Chlumec nad Cidlinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání. Fine Park nudu zahání.
4: V Grand Optical víme, že život je plný příběhu. Od prvního rande až po svatbu. Multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
5: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
6: No v pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
8: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
9: Dan Landa,
8: Mirá,
9: Rybičky,
8: Migové,
9: jdeme na hrady.
8: 8 hradů,
9: 8 víkendů,
8: muzika a pohoda celé léto po celé republice.
9: Dan Landa,
8: Harley,
9: Tomáš Klus,
8: Single X.
9: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
8: Tohle není jen festival, to jsou hrady.
9: www.hrady.cz.
10: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
11: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
12: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
13: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
12: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
13: To bych to pěkně zvoral. Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
14: Jedinečný hudební zážitek vás čeká 15. května v pátek v 7 večer, kdy sál rozezní dechové kvinteto Filharmonie Hradec Králové.
15: Výjimečné chvíle si zaslouží výjimečné místo.
14: Bělohradská sýpka, stylový prostor pro svatby, konference, semináře i společenské akce.
16: To je hrůza, co se dneska děje. Člověk neví, co přijde zítra. Jediná jistota jsou daně.
17: A ceny elektřiny a plynu od Fonergy. Ty budou pořád nízké.

0: 2029. Férové ceny energií od Fonergy. Nákupy v onlineshop.cz.
1: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
0: www.onlineshop.cz.
2: I chlebíčky se dají koupit online. To už samozřejmě víte, ale už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé anebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online od zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
3: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. Elplasthk.cz.
4: Máš chuť na 90?

0: kus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Hokej byl a síť. Tady u nás na Hit Radio 13 hodin 59 minut. Za chviličku nejnovější zprávy. Ještě předtím aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Čech mezi Chocní a Českými Lipchavami u odbočky na Rviště je na vozovce rozlitý olej, takže tam mnoho splynu. Ve Svobodě nad Úpou v Úpské ulici se srazila dvě osobní auta a mělo by se to tam došetřovat. Vaše dopravní info volejte na 801 1100.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Olfin Car e-Driving Day. To je 24 elektromobilů od 10 různých značek na jednom místě k otestování. Porovnejte různé přístupy k elektromobilitě a získejte cenné rady od našich odborníků. Na místě budou modely od zavedených značek i od nových hráčů na trhu. Už 14. května v ulici Bratří Štefanů v Hradci Králové. Více na www.olfincar.cz.
8: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Week. Nyní rychlovarná konvice Tefal Glass jen za 669 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 750 korun. Když něco, tak Allegro.
9: Hi, it's me, Rita Ora.
10: I'm Macklemore.
9: I'm Dua Lipa.
11: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
12: Radia.cz Hit Radio.
13: Je 14 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Reformu péče o ohrožené děti chystá rezort práce a sociálních věcí. Plánuje vznik úřadu pro rodinu a ochranu dětí. Postup sociálních pracovníků po republice by se měl sladit. Podpořil by je měli také psychologové a právníci. Nový úřad by mohl začít fungovat do 4 let. Ředitelství silnic a dálnic se potýká s novým problémem. Řidiči do kontejnerů kolem dálnic vyhazují nejen běžný odpad, ale také nebezpečné věci. Popisuje mluvčí organizace Jan Riedl.
14: V poslední době, speciálně letos na jaře, se začaly v kontejnerech objevovat použité akumulátory ze zahradní techniky. To je věc, která nám přináší poměrně dost velký problém, protože tyto akumulátory se bohužel stávají zdrojem požárů a výbuchů.
13: Například na Počívce, Střechov, na dálnici D1 se objevily i akumulátory, které později způsobily požár na skládce. Včelstva přečkala letošní zimu výrazně lépe než loni. Jejich úhyny klesly na 11%, což odpovídá běžné úrovni. Předchozí zimní období 2024-25 nepřežila zhruba čtvrtina včelstev. Nejčastěji v Praze, Libereckém a Ústeckém kraji. Tentokrát se dostali mezi lokality s nejnižší ztrátou. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Ve východních Čechách budou létat blesky a znít hromy, a to docela silné. Český hydrometeorologický ústav vydal varování před silnými bouřkami. Hrozí přívalový déšť, taky silnější vítr i lokální zatopení. Nejvíc na Vysočině a právě u nás ve východních Čechách. Do rána může spadnout až 50 mm vody.
15: Užívejte si jízdu, o zbytek se postaráme. Prodej a servis vozů Ford a Nissan. To je Auto Trutnov. Auto Trutnov, váš parťák na cestách.
1: Klid před bouří, tak to přesně sedí pro ty naše východní Čechy. Zatím máme klídek, ale k večeru přijdou bouřky, déšť a silný vítr. Teploty nejvyšší kolem 20 stupňů Celsia.
16: Jirka Pelnář, Hit Radio.
0: 2 hodiny odpoledne, posloucháte Hit Radio, já vám přeju pohodové pondělí, snad i s úsměvem na rtech, minimálně i kvůli tomu, že za chviličku už byste taky mohli jít konečně taky domů z práce. Pro dnešek už to asi stačilo. Máme před sebou celý pracovní týden, tak je zbytečný se dneska nějak jako zkoušet přetrhnout v té práci. No a hlavně vás teď budu potřebovat, protože tady máme náš oblíbený pořad Bullshit nebo pravda. A pokud jste v partnerském vztahu, ideálně pokud jste manželé, tak do toho budete mít opravdu co mluvit. Za chvíli

0: Hit Rádiu a jeho nádherný hlas. Taky vás baví, jak zpívá? Já se přiznám, že kdybych chytil někdy zlatou rybičku, tak první přání, který by bylo, tak by bylo, že bych chtěl umět zpívat jako on. Prostě nádhera. Krásný. Luis Capaldi právě teď, za chviličku, také dáma s neuvěřitelným hlasem, a to Anastasia.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Tak, a teď jdeme na náš oblíbený pořad, který máme vždy po druhé hodině odpolední. Pravda nebo bullshit? Dneska tady mám velmi zajímavý průzkum a pokud jste manželé, nebo ve svazku manželským, tak konečně do toho budete moct mluvit. Možná, že některé zprávy budete muset psát anonymně, protože to možná jako poprvé řeknete nahlas. Každopádně mám tady průzkum, že 73% Čechů a Češek tvrdí, že nejméně oblíbený člen rodiny je tchyně. 73%, a není to málo? Si říkám na první dobrou. No uvidíme. 777-937-777 je telefonní číslo sem ke mně do studia na WhatsApp Hit Rádia. Můžete posílat zprávy, posílejte hlasovky. Jak to máte vy doma? Máte štěstí, vyhráli jste jackpot a máte tchyni, která je úplně v pohodě? A nebo patříte mezi těch 73%? A nebo je to podstatně vyšší číslo? Dneska to zkusíme tady rozlousknout v našem pořadu Pravda nebo bullshit, tak jsem zvědavej, dáme si Anastasiu a pak na to vítem 777 937 777.

0: Vaše a TikTok na Hit Radio za 10 minut bude půl třetí.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: 73% Čechů a Češek tvrdí, že tchyně je nejméně oblíbený člen rodiny. Je to pravda nebo ne? Na to se dneska snažíme přijít. Díky moc za všechny ty zprávy. Mě baví, že takhle jako odpoledne na Hit Radio společně s váma, že si to můžeme říct normálně v pohodě na rovinu, jo, bez obalu, bez servítek, jak se říká. Tak pojďme na to. Simča píše, manžela mám milionového, ale jeho matka na zabití. Bohužel on má stejný názor, takže pokud možno, nevidět. Pětkrát ročně stačí. Ahoj, tak já jsem asi vyhrála jackpot, protože mám tu nejlepší tchyni na světě, je to vlastně moje druhá maminka, zdraví Zlatka, no tak výjimka potvrzuje pravidlo. Další zpráva. Ahoj, tak já určitě patřím k těm, co jackpot nevyhráli. Moje tchyně je prototyp křížence komunistické učitelky s estébáckým fízlem. Nedávám jí a to ani ze slušnosti. Zdraví Petr. OK, Hanka. Ta píše, ahoj, no já potřebuju poradit, prosím, jak s tchýní žít a nezabít jí. Díky moc. To bude těžký, jestli máte někdo nějakou radu, klidně jsem s ní. 777-937-777 je číslo na WhatsApp Vitrádia. No a tohle taky zajímavá zpráva od Adély. Není tchýně jako tchýně. Ta moje aktuální řekla, ať přijdu, až se s jejím synem rozejdu. Viděla jsem ji jen jednou, alespoň mám klid. Ale jednou mi zákazník vysvětloval, že jsou tři druhy tchýní. Ta první, té se říká paní máma, to je ta hodná. Ta druhá, to je tchýně, tedy tchoř a svině. A ta třetí je tchýča. A jak je to u vás doma? Dejte vědět, 777 937 777.

0: 20 minut.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: 73% Čechů a Češek tedy tvrdí, že tchyně je nejméně oblíbený člen rodiny a my to tady dneska tedy rozlouskneme, jestli to je pravda nebo ne. Upřímně, podle všech těch zpráv, co mi píšete, tak to vypadá, že tady se vědci sekli, že je to v Česku tedy mnohem vyšší číslo než těch 73%. Co je ale zajímavé, co jsem vyčetl z vašich zpráv, tak je to, že jsou to spíše ženy, které nevychází se svou tchyní, než muži. A asi je to jako pravda. Z toho pohledu, že když ta maminka toho syna vlastně jako kouká na tu novou, která ho odvádí z domova a od ní, tak to s tou snachou prostě jako nemá hned od začátku postavený na pevných, skálopevných základech ten jejich vztah. A zase obráceně, když ten kluk prostě jako přijde domů, tak si jako velmi často rozumí s tou maminkou. Jo. A možná, že tady jako Honza, který napsal SMSku, kterou já vybírám jako za úplně teda jako nejlepší, která by to mohla dneska uzavřít, tak Honza píše, a to je možná jako zajímavý způsob teda jak na to, vycházet z tchyní. Nejlepší je mít za tchyni milenku. Takže vlastně super. Čau, zdraví Honza. Takže Honza je gurmán a taky trochu dobrodruh. Děkujeme.
2: I chlebíčky se dají koupit online. To už samozřejmě víte, ale už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé anebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online od zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
3: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
4: Tak točíme!
5: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v lípě u Šubrta? Je to kousek za Hradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
4: Stop!
5: Co?
4: Showroom na kuchyně.
5: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně. Splní vám tu každej sen, tak se stavte v lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
4: Berem, díky.
6: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
7: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
8: Carglass opraví, Carglass vymění.
9: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
10: Aha.
9: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
10: A co SSB?
9: SSB? Co je SSB?
10: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
9: A to je nějaká nová investice?
10: To je stavební spoření od Buřinky.
9: Aha, a kde se to dá stáhnout?
10: No normálně v Georgii.
11: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
12: Bydlení cenově dostupné a přitom moderní a úplně nové.
13: To jsou družstevní byty Chlumec. V klidné lokalitě plné zeleně a přitom nedaleko centra Chlumce nad Cidlinou.
12: Družstevní byty Chlumec. Stačí jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet bez hypotéky.
13: Družstevní byty Chlumec.cz.
12: Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
14: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
15: Pak přijeďte do AutoESA.
14: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
15: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
14: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
15: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
16: Vaše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a chudavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
17: Pardubice. Pátek 15. a sobota 16. května. Dva dny zábavy na třech pódiích. 20 kapel a 20 DJs. Tomáš Klus, No Name, MIG 21, Martina Pártlová, Kateřina Marie Tichá a další. Předprodeje vstupenek a více info na majalespardubice.cz.
18: Tvoje stará už ti nevyhovuje. Pořiď si novou. V Aza Nábytek máme vystaveno přes 50 čalouněných postelí na jednom místě. Navíc jsme jejich výrobci a splníme každé tvoje přání. Jakýkoliv rozměr? Jasně. Upravit čelo? Výška, šířka, design? Samozřejmě. Trezor, USB, lampička? Žádný problém. Aza Nábytek. Postel přesně podle tebe. Najdeš nás v Hinčicích nebo na azanabytek.cz.
19: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
20: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hit Radio.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

Je 14 hodin 37 minut, posloucháte Hit Radio, tohle byla Sia s hitem Gimme Love, psáno Gimme Love. Jestli potřebujete nějaký love, než vám přijde výplata, tak posloucháte správný rádio. Ano, dneska je 11. května, takže do výplaty nám zbývá ještě pár dní. A pokud jste na tom se stavem účtu stejně tak jako já, takhle pár dní před výplatou, to znamená, že když byste se šli projít kolem rybníku,

0: tisíc na nákup a k tomu navíc ještě prémiové mobilní telefony pro celou vaši rodinu. Do hry si můžete přihlásit na webu hitradio.cz. To se odehrává vždy v čase mezi 12 a 15. Co se děje potom? Tak to ví Bůh. A taky naše odpolední show, která už je připravená na startu.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na východě Čech.
2: No, co si budem povídat, ten prodloužený víkend, to je skvělá záležitost.
3: Jo, hele, bodlo to docela. Pojďme protestovat za to, že chceme čtyřdenní pracovní týden.
2: A volám na ministerstvo a od teďka máte pátek volno.
3: Paráda, ticha, to všechno platí, nebojte se, majitele firem.
2: No, takhle, naše odpolední show je pondělí čtvrtek, tak co byste v pátek chodili do práce?
3: Přesně.
1: Dej si tu nejlepší náladu na východě Čech.

0: David Guetta, Tones and I a taky Teddy Swims s hitem Gone, Gone, Gone. Je 14 hodin 45 minut. Teddy Swims, nádherný hlas. Mimochodem, asi byste jako na první pohled do něj neřekli, kdybyste ho potkali, že začínal stejně například jako Katy Perry v kostelním sboru. Jo? Každopádně proslavil se na YouTube, kdy zpíval cover verze hitu od Michaela Jacksona, Louise Capaldiho nebo Amy Winehouse. Pokud jste nikdy neviděli, doporučuju, to si poslechněte, stojí to za to. A říkám to jenom kvůli tomu, že jestli vás prostě jako štve, že až přijdete domů z práce a uvidíte vaše děti, jak zase budou natáčet nějaký možná pro vás úplně nesmyslný video na YouTube, tak možná, že to třeba jako má smysl a kdo ví, třeba se jednou taky proslaví, stejně jako Teddy Swims právě díky YouTube. Kdo ví, budeme v tom držet palce. Na Hit Rádiu do 15. hodiny Coldplay, taky Alan Walker. Já jsem Jirka Pelnář, budu se na vás těšit zase zítra v pravé poledne, kdy si dáme opět pořádnou porci srdcovek a vy si užívejte dál dnešní den s Hit Rádiem od 15. hodin i ve společnosti naší odpolední show.
1: Hit Rádio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od dětí jsou krátké. A často smrtící.

0: dělej. Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
1: Potřebujete partnera pro velké projekty nebo jen dodavatele nářadí? Red Tool je dlouholetý specialista značky Milwaukee v České republice. Máme zkušenosti z rozsáhlých staveb, průmyslových zakázek i specializovaných provozů. Navrhneme řešení na míru, zajistíme dodávky, servis i kompletní podporu. Profesionálně, efektivně, bez kompromisů. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
2: Jsme firma FL Brány, český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrany.cz. Prostě pohoda.
3: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
4: Deprese z narozenin? Další svíčka na dortu? Dopřejte si terapii módou v Hradeckém Futuru. Doporučuje jí 9 z 10 žen každého věku. Futurum Hradec. Prostě lepší móda.
5: Nákupy v online shop CZ.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů.
4: Hradec. Prostě lepší móda.
5: Nákupy v online shop CZ.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden.

0: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
1: Dan Landa,
0: Mirá,
1: Rybičky,
0: Migové.
1: Jdeme na Hrady.
0: 8 hradů,
1: 8 víkendů.
0: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
1: Dan Landa,
0: Harley,
1: Tomáš Klus,
0: Single X.
1: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
0: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
1: www.hrady.cz.
2: Jak jezdí automobily nové generace? Zjistěte to na BYD Tech Days 15. a 16. května v showroomu BYD Olfincar v OC Aupark Hradec Králové. Čekají vás testovací jízdy vozů BYD a speciální tech bonus až 222 000 korun na hybridy s technologií DMI. Přijďte na BYD Tech Days.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Chcete studovat při zaměstnání a získat titul bakalář nebo inženýr? Česká zemědělská univerzita v Praze vám nabízí studium v Centru vzdělávání v Hradci Králové. Informace získáte na 606 650 850 606 650 850 a na www.hradec.pf.czu.cz.
5: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto a nově i Direct Auto Pardubice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
6: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
7: Restaurant Grill Duran Hradec Králové, dobrý den. Vinná party? Ano, už po 12. chystáme velkou zahradní vinnou party s kapelou Pendl.
8: A budu Marita,
7: no samozřejmě, že bude grilování a také raut a spousta dobrot. Už 22. května od 17 hodin. Výborně a nezapomeňte na rezervaci www.duran.cz.
9: A za nábytek. Výrobce čalouněných posterí a pohovek na každodenní spaní podle tvého přání. A za nábytek. V Jinčicích nebo na azanábytek.cz.
10: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, na Hitrádiu Černá Hora. Pozor, na Svitavsku před Rychnovem na Moravě směrem do Žichlínku. Tady je bouračka osobního auta s nákladňákem, vozovka průjezdná pouze k Vadlově. Máme taky hlášenou kolonu, a to na příjezdu do Litomyšle směrem od Svitav, klidně 6 km dlouhé zdržení, takže tady to je velký špatný. No a opatrně ještě taky, kdo jedete na Jablonecku, tak v Rychnově u Jablonce nad Nisou u křižovatky ulic Sokolská a Polní, tady jsou záchranáři u nehody dvou osobních aut. Není toho málo na pondělní odpoledne, tak buďte pozorní na silnicích a vaše dopravní info volejte na 801 1100.
1: BYD ATTO 2 se superhybridním pohonem již od 649 tisíc. Přijďte ho otestovat do Olfincar Hradec Králové. Já, nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Jedousov u Pardubic. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Otužování není nic pro tebe? Mrkni na termoexpert.cz. Máme bojlery Dražice za nejnižší ceny na trhu a taky elektrokotle, plynové kotle a tepelná čerpadla. S expresním dodáním a technickým poradenstvím zdarma. Termoexpert.cz. Teplo, které tě nezrujnuje.
3: trenirkarna.cz.
4: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód radio a jede to! 30% na všechno s kódem radio. Dnes objednáš a zítra máš.
3: trenirkarna.cz.
5: On air. Online. I v aplikaci radia.cz. Hitrádio Černá Hora.
6: Je 15 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Řádění fanoušku Slávie po derby se Spartou obletělo svět. O chaosu v Edenu psali Reuters, CNN, The Sun a nebo německý Kicker. Záběry sdíleli i obří fotbalové účty, které mluvily o absolutním šílenství a chaosu v Česku. Někteří komentující na sítích psali, že Česko je jiná planeta a nebo že podobný konec derby dlouho neviděli. No sobotní ostuda při derby má následky a ještě bude mít. Utkání se nedohrálo, fanoušci vběhli na hřiště a napadli hráče Sparty.
7: Výtržník, který polil pivem Jakuba Sirovčíka, tak již obdržel trest do životního zákazu vstupu na stadion. Takovýto fanoušci na Slávy nepatří. Součástí těch opatření je také uzavření tribuny sever.
6: Potvrdil šéf Slávie Jaroslav Tvrdík s tím, že jak Tomáš Chorý, tak David Douděra si už za Sláví nekopnou. Jsou vyřazení z kádru sešívaných do konce sezóny a dostali svolení k letnímu přestupu. Disciplinární komise zítra vynese nad celou kauzou verdikt. Kdo skládá kameny na koleje u Pardubic, zatím není jasné. Následky jsou ale velmi konkrétní. Poškozené lokomotivy, spožděné expresy a milionové škody. Ve chvíli, kdy vlak jede 160 km v hodině, může i obyčejný kámen ohrozit stovky cestujících a v krajním případě způsobit vykolejení. Železničáři varují, že podobné vtípky nejsou hra, ale nebezpečný trestný čin. Labská přehrada ve Špindlerově mlýně řízeně vypouští vodu, aby se připravila na odtěžení sedimentů po povodních z roku 2024. Hladina musí klesnout o víc než 2 metry, aby mohly nastoupit těžké stroje a odstranit nánosy. To bude trvat tak týden. Cílem je obnovit její protipovodňovou funkci a kapacitu.
8: Užívejte si jízdu, o zbytek se postaráme. Prodej a servis vozů Ford a Nissan. To je Auto Trutnov. Auto Trutnov, váš parťák na cestách.
6: Čeká nás takové jarní teplotní vystřízlivění. Noční teploty 4 až 8 stupňů a zítřejší denní maxima jen 7 až 12 a na horách by mohlo ještě sněžit. Dole většinou oblačno a místy dešť.
5: Hit Radio Černá Hora.
9: Prej sněžit.
0: Cože? Já už nemám ani lyže vytáhnutý, ani zimní bundu.
9: Máme brusle kolečkový.
0: Tak hello, po prodlouženém víkendu a zdraví odpolední dvojka Hit Radio Černá Hora. Ondra Novotný, Petr Ticháček.
9: Je teda pravda, že za námi jsou dva prodloužené víkendy. Tento týden, ten pátek musíme nějak dotáhnout, ale s námi to dáte hrabě.
0: První den je skoro za námi. To je pozitivní.

0: S vámi jede odpolední show na Hit Rádiu Černá Hora.
1: Blbý tři minuty. Napadlo vás někdy vůbec, co všechno se dá zvládnout nebo pokazit během 3 minut nebo kvůli 3 minutám? Podle mě každý z vás zaznamenal to víkendový fotbalový fópa na hřišti Edenu, kdy doslova nadržený fanoušci Slávie 3 minuty před závěrem utkání a vlastně 3 minuty před oslavami titulu naprosto zbytečně a zvrhle vtrhli na hřiště vlastně Edenu a vypadalo to jak v poslední bitvě Pána prstenů. Já to říkám znova, blbý 3 minuty.
0: To je, člověče, jako když vypneš počítač třeba při 99% instalace aktualizace, ne? Nebo jako když prostě koukáš na detektivku a 3 minuty před koncem, kdy se máš dozvědět, jak to dopadlo, kdo je ten vrah, jestli zahradník nebo někdo jiný, tak to vypneš. Off, konec. A nebo jako když 3 minuty před koncem v divadle se zvedneš a začneš tleskat.
1: Nebo když jdeš k oltáři a už cestou říkáš ano. Taky třeba. Hele, prostě netrpělivost přebyla respekt pravidlům hry. Za nás prostě absolutně za čárou.
0: Určitě. A za nás taky lepší přijít o 1/4 hodiny později, než o 3 minuty dříve.
1: V tomhle případě to skvěle platí.
0: Tohle to jsou Linkin Park. Hezký odpoledne přejeme z Hit Rádia Černá Hora.

0: Tom Grennan, teď by se mohl jmenovat Greenen. Teď se to hodí, poněvadž vyrážíme na trávník. Už příští středu na fotbalovém stadionu v Hradci pod Lízátky vyvrcholí letošní pohárová soutěž MOL Cupu a bude to veliký.
1: Možná jste dneska po Hradci Králové potkali Moldu, to není náš kámoš, ale to je maskot MOL Cupu, takový zelený týpek s obrovskou kulatou hlavou, což je fotbalový balón, a on po městě po Hradci Králové schoval vstupenky. A kde? Tak na to se můžete podívat u nás na Instagramu, kde jsme přesdíleli video a klidně můžete jít hledat, třeba ještě nějaké najdete. Kdybyste náhodou žádný vstupenky nenašli, tak na MOL Cup se samozřejmě můžete dostat i jinou cestou, a to samozřejmě vchodem ideálně, protože lístky furt jsou. Pokud se podíváte na web MOL Cupu, tak tam jich je ještě dostatek, molcup.cz, a rychlým proklikem se k ním dostanete.
0: Tak a samozřejmě chlapci budou rádi, když příští středu dorazíte pod Lízátka a pořádně zafandíte. No a za chvilku další muzika, je tady odpolední show Petr Ondra a bude Aleso.

0: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Jedousov u Pardubic. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky CZ najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profilesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky CZ.
2: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. Elplasthk.cz.
3: To je hrůza, co se dneska děje. Člověk neví, co přijde zítra. Jediná jistota jsou daně.
4: A ceny elektřiny a plynu od Fonergy. Ty budou pořád nízké.

0: 2029. Férové ceny energií od Fonergy.
1: Tvoje stará už ti nevyhovuje? Pořiď si novou. V Aza Nábytek máme vystaveno přes 50 čalouněných postelí na jednom místě. Navíc jsme jejich výrobci a splníme každé tvoje přání. Jakýkoliv rozměr? Jasně. Upravit čelo? Výška, šířka, design? Samozřejmě. Trezor, USB, lampička? Žádný problém. Aza Nábytek. Postel přesně podle tebe. Najdeš nás v Hinčicích nebo na azanabytek.cz.
0: Dětem místo dárku? Dej den ve Fineparku. Finepark, Chlumec nad Cidlinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání. Finepark nudu zahání.
2: Možná vám jen trochu louplo v zádech, vidíte? A nebo možná vaše tělo potřebuje lázně. Dopřejte si některý z letních léčebných nebo wellness pobytů v léčebných lázních Janské lázně. Pojďte zdraví naproti k nám do Krkonoš. janskelázně.com.
3: Restaurant Grill Duran Hradec Králové, dobrý den. Vinná party? Ano, už po 12. chystáme velkou zahradní vinnou party s kapelou Pendl.
4: A vy říkal, máma Hradeťa, a?
3: No samozřejmě, že bude grillování a také raut a spousta dobrot. Už 22. května od 17 hodin. Výborně, a nezapomeňte na rezervaci www.duran.cz.
5: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
6: Gap. Individual style for every generation.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
8: I chlebíčky se dají koupit online. To už samozřejmě víte, ale už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé a nebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online od zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
9: Tak točíme!
10: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v Lípě u Šubrta? Je to kousek za Hradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
9: Stop!
10: Co?
9: Showroom na kuchyně.
10: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně. Splní vám tu každý sen, tak se stavte v Lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
9: Berem, díky.
1: Otužování není nic pro tebe? Mrkni na termoexpert.cz. Máme bojlery Dražice za nejnižší ceny na trhu a taky elektrokotle, plynové kotle a tepelná čerpadla s expresním dodáním a technickým poradenstvím zdarma. Termoexpert.cz. Teplo, které tě nezrujnuje.

0: vámi, Hit Rádio Černá Hora, parádní odpoledne přejeme. Dneska je mezinárodní den sněst, co můžeš. Ideální skoro takhle na začátek plavkový sezony, pokud jste chtěli do léta zhubnout, já nevím, 5 kilo a už vám zbývá jenom 10, tak do toho pojďte s náma.
1: Tohle je super. Hele, za náma prodloužený víkend, před námi klasický pátek, tak si vlastně nemáme moc na co těšit. Je tady do toho pondělí, možná vás někdo dneska vytočil v práci, nebo vám něco nefunguje, nevím. Takže tohle je naprosto skvělá kompenzace, sežer, co můžeš. Takže já to vidím, večer si dáme pizzu, ne? Vy si dáte hambáče, kýbl zmrzliny a na to litr koli.
0: Počkej, ale light, víš jak to je?
1: Já bych dal hardku.
0: Dobře, no každopádně já už se vidím, jak se koupu v tom pochoutkáči s rohlíkama.
1: Ve vlašáku,
0: klidně. A zkrátka, užívám si to, že můžu žrát všechno, co ten den přinesl.
1: Takže dejte si, na co máte chuť, jak se říká, neupejpejte se. No a k tomu jako zákusek ta nejlepší muzika.
0: Ano, teďka ta vytříbená. Tady je Hit Rádio Černá Hora.

0: Odpolední show Petr Ondra. Ha, kamaráde. No tak hudební 90, to byla Nirvana a taky legendární Eurodance. A k tomu tady máme další díl podcastu Vypalovačka, už pátý díl. Možná jste poslouchali ten čtvrtý díl. Minule jsme vzpomínali na Kurta Cobaina a snažili jsme se rozplést tu jeho kontroverzní smrt nebo tu sebevraždu. A tentokrát, pozor, se vracíme do doby neonu, diskotek, ploužáků, svítících tkaníček, jsem chtěl říct. A vlastně hitů, které podle mě do dneška roztančí každou 90kovou party.
1: Svítící tkaníček?
0: Ty jsi neměl svítící tkaníček?
1: Ne, já jsem jiná generace, my jsme měli na botách kolečka, aby jsme mohli jezdit. Já jsem 96. Každopádně.
0: To nepamatuju.
1: Počkej, poslouchej.
2: Naši rodiče tím určitě právem opovrhovali. A vlastně tím, že my jsme byli teenageři, tak nám to dělalo dobře, že vlastně my posloucháme něco, čím ta starší generace přeci opovrhuje. To je jako úděl puberťáku.
1: To jsem si vytáhl právě z toho podcastu. A to mě zajímá. Fakt to tak bylo.
0: Tak to je takový fenomén, že naši rodiče poslouchali tenkrát Beatles, že jo, potom Table Grange, byla Nirvana, byly Eurodensovky. Dneska je to hodně podobný. Zase ti současní rodiče nechápou, co poslouchají ty jejich děti, že jo? To máte možná stejně, že jo?
1: Tak podcast Vypalovačka, pátý díl je venku. Můžete si ho pustit na všech podcastových platformách Spotify, Apple Music a tak dále a tak dále. A nebo na našem webu hitradiocernahora.cz.
3: Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od dětí jsou krátké. A často smrtící.

0: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
1: Dobrý den, tady je Ivan Vodochodský. Říkáte si, že nová kuchyně dneska stojí majlant? Tak to neznáte XXL kuchyně v Polsku. A mají tam nejen kuchyně, ale i nábytek na míru. A to až o 50% levněji než u nás. Navštivte XXL kuchyně v Kudově Zdroji v Polsku nebo xxl-kuchyně.cz.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít.

0: vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ. Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje světovou novinku firmy Great Lengths.
3: Prodlužování a zhušťování vlasů ultrazvukem.
0: Splníme vám sen o krásných, dlouhých a hustých vlasech. Při této luxusní metodě se používají pouze pravé a kvalitní vlasy s neviditelným spojem.
3: Vyzkoušejte metodu, kterou používají celebrity z celého světa.
0: Kadeřnický salon Perfect. www.kadernictviperfect.cz. Telefon 605 30 98 66.
4: Plastikářská či elektrotechnická výroba. To je oč tu běží. Přidejte se do našeho týmu TE Connectivity Trutnov i vy. Volná pracovní místa a benefity najdete na www.te.jobs.cz. Kdy jindy, když ne teď, zbývá pár volných míst. TE Connectivity Trutnov.
5: První probuzení na moři?
6: První selfie s delfínem.
7: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
8: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
9: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.
10: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
11: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
12: Stavebniny Dech přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exclusive za skvělých 39 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dech platí do 15. května. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na Dech.cz.
13: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelen Fest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
14: Restaurant Grill Duran Hradec Králové, dobrý den. Vinná party? Ano, už po 12. chystáme velkou zahradní vinnou party s kapelou Pendl. No samozřejmě, že bude grilování a také raut a spousta dobrot. Už 22. května od 17 hodin. Výborně a nezapomeňte na rezervaci www.duran.cz.
15: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
16: Co?
15: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
16: Proto.
15: Čumáčku. Takže, když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
17: Hit Radio Černá Hora.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: Jedna republika a desítky hitů. Čověče, One Republic na Hitrádiu Černá Hora už 27. června. V Praze mám vstupenky, těšíme se.
1: To jsi řekl hezky, ale...
0: Že?
2: Teďka trošku zvážíme, jdeme na silnice, konkrétně do Pardubic. V Dašické ulici, poblíž křižovatky s ulicí Na Drážce, je aktuálně asi 15 minut stará dopravní nehoda dvou osobáků. Provoz tady je částečně omezen a samozřejmě ono to obecně v Pardubicích docela velký špunt, tak tady tomu úplně nepřidá.
0: My to odšpuntujeme, do ty 16. hodiny ještě Kejnen, posloucháte odpolední show a kdybyste viděli nějaké dopravní komplikace, volejte.
2: 801 1100, jsme Hitrádio Černá Hora.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, jedno hlášení, fakt hodně čerstvé, přímo od vás.
1: Ahoj, tady řidička Marcela. Kdo jedete teď už po novém úseku dálnice D35 směr Litomyšl od Svitav, tak rovnou to otočte, je to nudy, protože to je několika kilometrová kolona.
0: Hlásíte nám klidně kolonu na 6 kilometrů, takže velký špatný v rámci dnešního pondělního odpoledne. A pozory, v Pardubicích v Dašické ulici, poblíž křižovatky s ulicí Na Drážce, bouračka dvou osobních aut, provoz částečně omezen, i tady je to se zdržením. Vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
7: Nákupy v online shop.cz.
8: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop.cz.
9: www.onlineshop.cz.
10: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
11: Carglass opraví, Carglass vymění.
12: Izomat stavebniny.
13: Květnová akce Fizomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité umytky Cemix náleží 5 lepicí stěrky zdarma.
14: Cemix fasáda, trvalá paráda.
13: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat.
15: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Rádio Černá Hora.
16: Je 16 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. České stavebnictví naráží na obří problémy. Firmám chybí lidé, technika i materiál a situaci dál zhoršuje válka a drahá ropa. Třeba cena polystyrenu od začátku roku vyskočila zhruba z 900 na 1900 korun za kubík. Developeři varují, že nové byty kvůli tomu jen tak nezlevní. Výstavba se zpomaluje. Za 3 roky už řidiči pojedou z Hradce Králové do Jičína skoro celou trasu po nové dálnici D35. ŘSD teď rozjelo stavbu úseku u Libice Hořice. 16-kilometrová silnice za víc než 4 miliardy korun má být hotová v roce 2029. Instagram spustil velký úklid botů a falešných profilů. Ten zamával i účty světových celebrit. Miliony followerů zmizely třeba Taylor Swift, Beyoncé anebo Cristiano Ronaldovi. Platforma tak dává najevo, že nafouknutá čísla už nejsou všechno. Policie varuje před podvodníky, kteří slibují přivýdělek za testování bankovních aplikací. Lidem, kteří s podvodníky navážou spolupráci, hrozí trestní stíhání. Podvodníci se totiž přes spolupracovníky snaží legalizovat peníze z trestné činnosti. Policie eviduje případ, kdy na takový inzerát s nabídkou brigády reagovalo asi 400 lidí.
17: Užívejte si jízdu, o zbytek se postaráme. Prodej a servis vozů Ford a Nissan. To je Auto Trutnov. Auto Trutnov, váš parťák na cestách.
16: To počasí teda není nuda, to se musí nechat, na horách může zítra ještě sněžit, dole oblačno, místy čekáme déšť a teploty v noci 4 až 8 stupňů a dole zítra přes den jen 7 až 12 stupňů. Ještě středa taková bude a potom budou teploty zase hezky nahoru.
15: Hit Radio Černá Hora.
18: Tak nenapadlo mě, že v polovině května přijedu zvrchlavý na sáňkách.
0: No, možná to bude

0: Chance na Hitrádiu Černá Hora, 8 minut po 16. hodině, posloucháte odpolední show s Petrem a Ondrou. A už tento víkend další pořádná porce muziky, pardubický Majáles, 15. 16. května na Cihelně, to je taková ta volka u koupaliště.
1: Ano, ano.
0: Nádherný prostor. No a samozřejmě další pořádná várka muziky, Ben Cristoal, Tomáš Klus, No Name, Martina Pártlová, Reddy Kirken a tak dále a tak dále.
1: Je toho hodně a vy si u nás na Instagramu, kde jsme jako Hitrádio Černá Hora, můžete vyhrát lupeny každý den. My po vás chceme, abyste nám napsali nejvtipnější zážitky z festiáků, jo. Tak my jsme si to tady teda pročítali teďka a píše třeba jedna posluchačka. V loni při pardubickém Majálesu mi na jedné atrakci, jakoby v rámci poutě, uletěla bota. Jako jestli nenašla a musela půl festiáku chodit bez boty, tak teda klobouk dolů. Jeden komentář mě zarazil, píše posluchačka, nejvtipnější bylo, že mě přítel požádal o ruku. Což možná je trošku smutný, ale zároveň veselý.
0: Pro ní bylo vtipný.
1: No a prosím vás, nejvíc komentářů je tady o záchodech, konkrétně o toj-tojkách. A objevil se tady třeba i komentář, nejhorší bylo, zároveň i nejvtipnější, že mě do toj-tojky spadl telefon.
0: No, fuj. Tak já tohle taky znám. To se mi taky stalo.
1: Jako... Čověče,
0: opravdu. Tak vy to možná znáte, že jdete v 9 večer na záchod se vyčůrat, čověče. Máte to tak jako na půl žerdi, ten telefon v té kapse a najednou šmik. Poprvé v životě jsem byl rád, že v té tojce bylo hovno.

0: Ďalo, čoveče.
1: Nekecej.
0: Nekecám.
1: Počkej. Mne ne. No, pravděpodobně se vás to taky bude týkat, my jsme to zjišťovali jako po rádiu a hodně lidí řeklo, jo, to je pravda.
2: Takhle, můžu malinko předeslat, že tohle se týká 90% uživatelů chytrých mobilních telefonů.
3: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře@valny.cz a v showroomu v Předměřicích.
4: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.

0: velký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Intex elektrický ohřívač vody jen za 1499 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 1899 korun. Když něco, tak Allegro.
2: Tak točíme.
3: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v Lípě u Šubrta? Je to kousek za Hradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
2: Stop!
3: Co?
2: Showroom na kuchyně.
3: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně. Splní vám tu každý sen, tak se stavte. V Lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
2: Berem, díky.
4: Otužování není nic pro tebe? Mrkni na termoexpert.cz. Máme bojlery Dražice za nejnižší ceny na trhu a taky elektrokotle, plynové kotle a tepelná čerpadla s expresním dodáním a technickým poradenstvím zdarma. Termoexpert.cz. Teplo, které tě nezrujnuje.
5: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
6: Auto ESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance pro věření vozu.
5: Auto ESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
7: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
8: Dan Landa.
7: Mirá.
8: Rybičky.
7: Migové.
8: Jdeme na Hrady.
7: 8 hradů.
8: 8 víkendů.
7: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
8: Dan Landa.
7: Harley.
8: Tomáš Klus.
7: Single X.
8: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
7: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
8: www.hrady.cz.
9: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
10: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
11: Jak jezdí automobily nové generace? Zjistěte to na BYD Tech Days 15. a 16. května v showroomu BYD Olfincar v OC Aupark Hradec Králové. Čekají vás testovací jízdy vozů BYD a speciální tech bonus až 222 000 korun na hybridy s technologií DMI. Přijďte na BYD Tech Days.
12: I chlebíčky se dají koupit online, to už samozřejmě víte, ale... Už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé anebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online od zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
13: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
14: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: Všichni je takzvaný syndrom fantomových vibrací. Prostě nemáte telefon v kapse a stejně k vám tam něco vibruje. Že jo, prostě. A takhle teď co s tím? Teď co s tím?
1: No co?
0: Psychologové radí, zkuste si dát telefon do jiné kapsy, anebo si úplně vypněte vibrace, aby tam byl jenom ten zvuk.
1: No ale tak to zas uslyšíš všude svoje vyzvánění, že jo?
0: To pak už je na jinýho doktora.
1: No.
0: Tohle je to. Nicméně, my jsme tady pátrali a nezjistili jsme, jestli tohle spíš trápí muže, anebo víc ženy.
1: Hele, podle mě ženy a holky, ty se prozvánějí na schvál.

0: letní sezonou.
1: Proč balkon?
0: To mě psala kamarádka, že trhne balkon.
1: Že
0: od pilu.
1: A poslouchá nás.
0: Poslouchá.
1: Já teda jestli to není zbytečný, když vidím ten radar, člověče, co se to děje u Vysokého Mýta.
0: No, jako menší bouřina, no. Vysoké Mýto, Moravská Třebová a podobně, tam vám to teďka bouří, tak hlavně na sebe buďte opatrní, ale obecně, že jo, meteorologové varují před těmi bouřkami, které mají dorazit do východních Čech, tak hlavně bacha, ať nedostanete nějakým trakařem.
1: Ano, a do té 17. hodiny ta nejlepší muzika, která rozežene. Takhle, pojďme šamanskou muzikou rozehnat ty mraky. Bude tady Alvaro Soler anebo třeba Alex Hepburn.
0: Podle mě Alvaro Soler je nejlepší rozháněč mraků na světě.
1: Je to Indián.

0: Poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
1: trenirkarna.cz.
2: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
1: trenirkarna.cz.
3: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
4: No,

0: CZ. Nakupte jednoduše online.
1: Pardubice.
2: Pátek 15. a sobota 16. května. Dva dny zábavy na třech pódiích. 20 kapel a 20 DJs. Tomáš Klus, No Name, MIG 21, Martina Pártlová, Kateřina Marie Tichá a další. Předprodeje vstupenek a více info na majales.pardubice.cz.
3: Nákupy v online shop CZ.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
6: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
7: Minikino v multikině Sinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.sinestar.cz.
8: Jedinečný hudební zážitek vás čeká 15. května v pátek v 7 večer, kdy sál rozezní dechové kvinteto Filharmonie Hradec Králové.
9: Výjimečné chvíle si zaslouží výjimečné místo.
8: Bělohradská sýpka, stylový prostor pro svatby, konference, semináře i společenské akce.
10: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a chudavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
11: Olfin Car e-Driving Day. To je 24 elektromobilů od 10 různých značek na jednom místě k otestování. Porovnejte různé přístupy k elektromobilitě a získejte cenné rady od našich odborníků. Na místě budou modely od zavedených značek i od nových hráčů na trhu. Už 14. května v ulici Bratří Štefanů v Hradci Králové. Více na www.olfincar.cz.
12: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře@valny.cz a v showroomu v Předměřicích.
13: Restaurant Grill Duran Hradec Králové, dobrý den. Vinná party? Ano, už po 12. chystáme velkou zahradní vinnou party s kapelou Pendl. No samozřejmě, že bude grilování a také raut a spousta dobrot. Už 22. května od 17 hodin. Výborně a nezapomeňte na rezervaci www.duran.cz.
14: Hit Radio Černá Hora.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: Soler. Na Hit Rádiu Černá Hora, krásné odpoledne, odpolední show. A my vás všechny vás zveme na příští středu pod Lízátka, kde proběhne vlastně velké vyvrcholení MOL Cupu.
1: Takhle, zveme vás úplně všechny, ale nevím, jestli se dostanete. Kapacita 9300 Malšovické arény je prostě strop.
0: By bylo krásný, devítka tam, člověče.
1: No, finále pohárové české fotbalové soutěže příští středa 18:00 v Hradci pod Lízátky proti sobě Jablonec a Karviná. To znamená, možná v Jablonci nás někdo teďka poslouchá.
0: Tam v Karviné, tam v Jablonci.
1: No tak to se moc nerýmuje, ale Karviná víme, známe. Ty sem, člověče, normálně vypraví vlak, speciální vlakovou soupravu.
0: Nekecej.
1: Hodně fanoušků přijede.
0: Vytuněnej vlaček.
1: No a dneska po Hradci Králové byly, lomeno, možná ještě jsou, schovány vstupenky. Koukněte se k nám na Instagram, kde jsme vám přesdíleli video, abyste se mohli mrknout, kdeže to maskot MOL Cupu schoval. No a taky důležitá informace pro vás, pro všechny. Pokud byste na tenhle ten zápas chtěli dorazit, molcup.cz, tam jsou veškeré informace a taky proklik ke vstupenkám.
2: Zlepši si náladu.
3: Hit Radio Černá Hora.

0: Felix Dean a Ray Dalton. Nejlepší dopravní servis na východě Čech, ten si dáme právě teď. Pozor na příjezdu do Krňovic, je to silnice třetí třídy směrem od Bělče. Je tady ovce na vozovce, tak buďte opatrní v tomhle místě. A na Rychnovsku přímo v Opočně, v Dobružské ulici, se srazilo osobní auto chodce. Na místě záchranáři s opatrností projíždíte jedním jízdním pruhem. Víc nemáme, ale ono to stačí. Tak dobrý dojezd, ať jedete kamkoliv a vaše dopravní info volejte na 801 1100.
1: BYD ATTO 2 se superhybridním pohonem již od 649 tisíc. Přijďte ho otestovat do Olfincar Hradec Králové.
2: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
3: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
4: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
5: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal. V bydlení jsme doma. www.jamal.cz

0: Hanka Poskočilová ve Stěžerách na Královéhradecku otevřela oblastní charita Hradec Králové nový lůžkový hospic s odlehčovací službou. Nabídne 20 lůžek, včetně 12 pro hospicovou péči a 8 pro odlehčovací službu. K dispozici bude také ambulance, paliativní péče a zázemí pro domácí hospicovou péči. Projekt podpořil Královéhradecký kraj, město Hradec Králové, taky Ministerstvo práce a sociálních věcí a další dárci. Celkové náklady na vybudování hospice byly 200 milionů korun. Z toho 180 milionů šlo na stavbu. Provoz by měl začít 1. června.
1: Přece jenom nám ještě na dofinancování stavby schází zhruba 6 milionů. Samozřejmě i ten začátek toho provozu bude předpokládat nějaké finanční prostředky, takže tím chceme vyzvat a poprosit všechny lidi dobré vůle. Pokud by chtěli, tak budeme moc rádi, když nám přispějou. Máme na našich stránkách transparentní účet.
0: Tolik tady na Hit Radio Černá Hora, ředitel oblastní charity Hradec Králové Vojtěch Šustek. Hradecké zušky Habrmanová a Střezina slaví půl století. Na celý rok jsou v rámci 50 plánované koncerty, taneční i divadelní vystoupení, výstavy a setkání s absolventy.
2: Je skvělé, že se veřejnosti otevírají dveře hradeckých základních uměleckých škol, míst, kde nevznikají jen první tóny, první tahy štětcem nebo kroky na jevišti, ale i příběhy, které pokračují daleko za hranice našeho města.

0: Jejich kořeny ale zůstávají právě tady, u nás v Hradci Králové.
1: Uvedla k 50. výročí hradeckých základních uměleckých škol hradecká primátorka Pavlína Springerová. No a tím končí další díl Královéhradeckých aktualit. Tady na Hitrádiu Černá Hora.
2: Užívejte si jízdu, o zbytek se postaráme. Prodej a servis vozů Ford a Nissan. To je Auto Trutnov. Auto Trutnov, váš parťák na cestách.
3: Pojďme se podívat ještě na východočeskou oblohu. Jako takhle, má bouřit, a to docela výrazně, momentálně už někde bouří, třeba v okolí Vysokého Mýta, Pardubic nebo Chrudimi, tak to alespoň ukazuje radar, a i během podvečera a noci by to mělo pokračovat. Tak na sebe buďte opatrní, jinak teploty docela vysoko, klidně až na 18.
4: Hit Radio Černá Hora.
5: Teď už krásné pondělní odpoledne, 3 minuty po 17. odpolední show Ondra a Petr a ta nejlepší muzika.
3: Jdeme do McDonaldu. Tohle

0: song Kiss Me.
1: Kiss Me, Kiss Me. Už jste se někdy líbali na koloběžce v Krkonoších?
0: Tak to ne, člověče, ještě.
1: Ne? Třeba někdo, jo? Každopádně můžete, protože my pro vás máme tady pořádnou dávku adrenalinu. Hmm. A to právě soutěž o zážitkovou jízdu ve ski resortu Černá Hora Pec, kde se klidně můžete tou cestou pořádně zulíbat.
0: A vlastně úplně gratis, což je super, hele, líbat se gratis.

0: koloběžku. A teď si to představte. Jedete, kombinace krásných výhledů, čerstvý vzduch a pořádný frkot dolů ze zora. Až na pivo třeba nebo na kafe.
1: Já si představuji, jak jedu na těch koloběžkách a zároveň se s někým líbám. To je složitý.
0: Taky nad tím přemýšlím.
1: Pojďme to vyzkoušet.
2: Zažij letní dobrodružství se ski resortem Černá Hora Pec. Lanovkami za výhledy, pohrát v dětském parku a pak dolů na koloběžce. To je paráda. Více na skiresort.cz.

0: A já si ze základní školy pamatuju, že to znamená něco špatného, co se týče počasí teda.
1: No, stačí se podívat na předpověď, protože bude pořádná kosa, takhle jsou to tři ledoví mužíci. Koukáme, že letos se to asi opravdu projeví, protože má být pořádná zima, dokonce na horách má sněžit. Ale zajímavý je, že zima bude dlouho, to znamená, že letos bude úřadovat i ledová žena na závěr, protože k ledovým mužům se někdy přidává takzvaná ledová žena, a to svatá Žovka. To je 15.5. Takže...
0: Čověče.
1: Jestli jste zaseli, tak nevím, no. Snad nám tu úrodu tito čtyři neskazí.
0: Já furt přemýšlím o ty ledové ženě.
2: Je těžký potom.
1: Ledová žena. Je to těžký? Je to těžký. Musíme jí rozehrát.
3: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio. I dneska tady máme Richarda ze Slevomatu, který testuje zážitky a točí videa. Richarde, dneska mám chuť, že bychom si mohli dát nějaký takový historky z natáčení. Co myslíš? Třeba řekni to, co jsi mi říkal teďkon mimo éter.
4: Ahoj, myslíš ten Cybertruck?
3: No jasně.
4: No tak jsem během natáčení málem naboural Cybertruck.
3: Ale co pak? Nefungovaly brzdy?
4: No nebo jako asi fungovaly, ale já jsem zvyklý, když takhle testujeme auta, tak to jsou většinou sportáky jako Ferrari, Lambo, takový ty lehký motokáry. No ale Cybertruck, on jede stejně jako ty sportáky, to zrychlení je nesmyslné.
3: No a to zpomalení, to je blbý, že jo, no, tak teď je to strašně těžký auto.
4: No a já jsem to strašně rozjel, že těsně před zatáčkou dám plný brzdy, tak jsem dupnul na ty brzdy a to auto takhle letělo dál ven z té zatáčky. Teďka Ukrajinice fotograf, vevnitř ten majitel, kameraman. Já jsem se fakt jako bál, co se stane. A teďka Cybertruck, kámo, ten byl třeba jeden v Česku, to se nedoplatíš.
3: No a ty musíš prozradit, jak to dopadlo.
4: Jako dobře nakonec, ale fakt těsně. Trochu jsem to tehdy fakt jako přehnal, jo. To video, když tak najdete na Slevomatu u té nabídky, můžete se podívat.
3: Vřele to doporučuju, jo. To musíte zažít, stejně jako Richard.
5: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.
6: I chlebíčky se dají koupit online. To už samozřejmě víte, ale už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé anebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online od Zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
7: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na všeprolesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profilesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Všeprolesáky.cz.
8: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
9: Aha.
8: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
9: A co SSB?
8: SSB? Co je SSB?
9: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
8: A to je nějaká nová investice?
9: To je stavební spoření od Buřinky.
8: Aha, a kde se to dá stáhnout?
9: No normálně v Georgii.
10: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
12: To je hrůza, co se dneska děje. Člověk neví, co přijde zítra. Jediná jistota jsou daně.
13: A ceny elektřiny a plynu od Fonergy. Ty budou...

0: 2029. Férové ceny energií od Fonergy.
1: Dětem místo dárku? Dej den ve Fajnparku. Fajnpark Chlumec nad Cidlinou. www.fajnpark.cz. Zábava a poznání. Fajnpark nudu zahání.
2: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto a nově i Direct Auto Pardubice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
3: Tak točíme.
4: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v lípě u Šubrta? Je to kousek zahradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
3: Stop!
4: Co?
3: Showroom na kuchyně.
4: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně. Splní vám tu každý sen, tak se stavte v lípě nebo na www.šubrtnabytek.cz.
3: Berem, díky.
5: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
6: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: ztrácí.
1: Ale vy nic nestrácíte, s vámi stále odpolední show na Hitrádiu Černá Hora.
2: Češi vytahují vlaječky na auta, chladí pivo. V pátek to začíná. Mistrovství světa v hokeji ve Švýcarsku. Pozor, z východních Čech, konkrétně z pardubického Dynama, pětice hráčů. Roman Červenka, Lukáš Sedlák a taky Libor Hájek, Jan Mandát a Martin Kaus. Takže mistři z Pardubic mají fakt nabito. A hlavně pro Romana Červenku 13. mistrovství světa. Překoná tím rekord, mám, myslím, že Davida Výborného. Prostě...
1: To je výborný.
2: Hele, tady bude karta v osobním životě i v tom sportovním tady.
1: A já mu to přeju, já mu taky. To přeju, je to kavrňák. Já bych ještě možná dodal jednu věc, která mě zaujala, že je tady velký návrat rivality, protože po dvouleté pauze se v jedné základní skupině opět potkáme s našimi bratry ze Slovenska. Jsme dlouho s nima nehráli, takže věřím tomu, že to bude opravdu elektrizující a nabitý adrenalinem a přesně jak ty říkáš, vychlazeným pivkem a že si opět po měsíci nebo po kolika týdnech, člověče, kdy byla olympiáda, užijeme další pořádnou porci hokeje. Už tenhle pátek to startuje.
2: To už i ty největší fanoušci vystřízlivěli od olympiády.
1: A my furt ty hlasivky nemáme v pohodě.
3: No fighting. We got the refugees.
2: No fighting.

0: Dáme vlně, pokud ladíte Hit Rádio Černá Hora. Ondra Novotný a Petr Ticháček zdraví a zároveň se loučí.
1: Já teď jsem si představil nějakého borce někde na oceánu, jak jede prostě na té správné vlně, poslouchá, že jo, to Černou horu, říká, kluci, jde v Portugalsku, hezky, hezky. No, po 18. hodině Hit Rádio Klasik, největší kusy za posledních 30 let.
2: Check it out, check it out.
1: Budu i devadesátky.
0: To je pro ty námořníky, jak jsi říkal.
1: Přesně. V tom no, tričku pruhovaným.
0: Přesně. Hele, závidíme jim trošku to počasí. Mokrý jsme, ale stejně jako oni. Minimálně budem, protože má pršet docela hodně.
1: Tak my jsme chtěli na brusle, čověče, dneska to nedopadne. Každopádně, po 18. hodině nejlepší muzika, do té 18. samozřejmě také nejlepší muzika. Damiano David, Fergie a nebo Reddy Kirken.
0: Tak si mějte krásně a zítra ve 3 na značkách.
1: Nazdar!
3: Každý projekt má jiné nároky. Red Tool přináší systémové řešení nářadí Milwaukee přesně podle rozsahu vaší zakázky. Jsme specialisté s dlouholetou praxí a hlubokou znalostí oboru. Od analýzy potřeb přes dodávku až po servis. Vše na míru a bez zbytečných prostojů. Red Tool. Profesionální partner pro náročné projekty. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
4: Dobrý den, tady je Ivan Vodochodský. Říkáte si, že nová kuchyně dneska stojí majlant? Tak to neznáte XXL kuchyně v Polsku. A mají tam nejen kuchyně, ale i nábytek na míru. A to až o 50% levněji než u nás. Navštivte XXL kuchyně v Kudově Zdroji v Polsku nebo xxl-kuchyně.cz.
5: Jsme firma FL Brány, český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrany.cz. Prostě pohoda.
6: A za nábytek. Výrobce čalouněných postelí a pohovek na každodenní spaní podle tvého přání. A za nábytek. V Hinčicích nebo na azanábytek.cz.
7: Plastikářská či elektrotechnická výroba. To je oč tu běží. Přidejte se do našeho týmu TE Connectivity Trutnov i vy. Volná pracovní místa a benefity najdete na www.te.jobs.cz. Kdy jindy, když ne teď, zbývá pár volných míst. TE Connectivity Trutnov.
8: Restaurant Grill Duran Hradec Králové, dobrý den. Vinná party? Ano, už po 12. chystáme velkou zahradní vinnou party s kapelou Pendl.
9: A vy říkal, máma Hradeťa, a?
8: No samozřejmě, že bude grilování a také raut a spousta dobrot. Už 22. května od 17 hodin. Výborně a nezapomeňte na rezervaci www.duran.cz.
10: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
11: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
12: Dan Landa,
11: Mirá,
12: Rybičky,
11: Migové,
12: jdeme na Hrady.
11: 8 hradů,
12: 8 víkendů.
11: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
12: Dan Landa,
11: Harley,
12: Tomáš Klus,
11: Single X.
12: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
11: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
12: www.hrady.cz.
13: Firma Havelka uhelné skaly, dobrý den.
14: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
13: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602-489-489.
14: No to bych to pěkně zvoral. Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.

0: www.pěstčiny.cz.
1: I chlebíčky se dají koupit online, to už samozřejmě víte, ale už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé, anebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online, od zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
2: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře.valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
3: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trůbě.

0: Zlepší si náladu.
1: Hit Rádio Černá Hora.
0: Zlepší si náladu.
1: Hit Rádio Černá Hora.

Ve filmu St. Elmo's Fire se objevila stejnojmenná píseň s dodatkem Man in Motion. Autorem je John Parr. My jsme mu teď dali prostor na Hit Radio, dovedl nás k 19. večerní.

0: onlineshop.cz.
1: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
0: www.onlineshop.cz.
2: Majáles Pardubice. Pátek 15. a sobota 16. května. Dva dny zábavy na třech pódiích. 20 kapel a 20 DJs. Tomáš Klus, No Name, MIG 21, Martina Pártlová, Kateřina Marie Tichá a další. Předprodeje vstupenek a více info na majalespardubice.cz.
3: trenirkarna.cz.
4: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
3: Trenirkarna.

Color of My Dreams. Tak se jmenoval hit, který jsme připomínali právě teď. Posloucháte Hit Radio Classic, hudební speciál plný toho nejlepšího z minulosti. V příštích minutách něco z 80. Survivor Burning Heart. 90. bude reprezentovat Lenka Dusilová. A máme pro vás i něco z milénia. Nicole Kidman a Evan McGregor. Tehdy spojili síly v písni Come With Me. To je písnička z muzikálu Moulin Rouge, kde si tahle dvojka střihla hlavní roli. Tohle všechno pro vás máme nachystané pro ten nejlepší pondělní večer.

0: sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky.cz.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Možná vám jen trochu louplo v zádech, vidíte? A nebo možná vaše tělo potřebuje lázně. Dopřejte si některý z letních léčebných nebo wellness pobytů v léčebných lázních Janské lázně. Pojďte zdraví naproti k nám do Krkonoš. janskelázně.com.
5: Zažijte jízdu snů v supersportu na vlastní kůži bez omezení silnice. Tenhle zážitek od Allegrie si prostě nesmíte nechat ujet.
6: Tento víkend 4 kola na poligonu v Hradci Králové za akční cenu 2599 korun.
5: Projeďte se v Lamborghini, Ferrari nebo Porsche.
6: Doražte s rodinou a užijte si den plný rychlosti,
5: zážitků
6: a zábavy.
5: Táta sviští po okruhu,
6: děti si užívají spolu jízdu
5: a mamka si užívá kafe s výhledem na trať.
7: Byl jsem tam loni a je neuvěřitelný, co ty auta dokážou. Celá rodina z toho žijem dodnes.
6: Adrenalinovou jízdu.

0: www.chalupyhodiny.cz.
1: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
2: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře.valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
3: Zkuste si dát minutku klidu.
4: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
5: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
6: Co?
5: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
6: Proto.
5: Čumáčku. Takže, když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
7: Restaurant Grill Duran Hradec Králové, dobrý den. Vinná party? Ano, už po 12. chystáme velkou zahradní vinnou party s kapelou Pendl.
8: A bude kapelá Marita?
7: No samozřejmě, že bude grilování a také raut a spousta dobrot. Už 22. května od 17 hodin. Výborně a nezapomeňte na rezervaci www.duran.cz.
9: I chlebíčky se dají koupit online. To už samozřejmě víte, ale už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé anebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online od Zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
10: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

Slibovaná Lenka Dusilová a hudební návrat v čase do roku 1998. Už jich máte Hit Radio, když se řekne Lotyšsko. Vybavíte si na první dobrou nějakého interpreta nebo kapelu, která by prorazila ve světovém mainstreamu? No, jedna přece. Na scéně se poprvé objevila v roce 1989 a v roce 2000 dokonce vyhrála Eurovizi. To bylo s písničkou Maybe. Dneska už ji moc neslýcháme, ale právě proto je tu hudební speciál Hit Radio Classic, který pravidelně oprašuje hity z hudebního archivu. Brainstorm, Maybe, hrajeme právě teď.

Babiš, to je věc, za kterou stojí partička Cool and the Gang, ladíte Hit Radio. I'm a Scatman. Tuhle písničku netřeba zevrubně představovat. Scatmana Johna znáte všichni. Marně přemýšlím, kdo z českých interpretů by téhle kadenci slov mohl konkurovat. Snad jen Michal Tučný. 10 deka, 20 deka, však víte. Nejen Scatman, ale taky třeba Natasha, Tomes a další. Do konce hodiny na Hit Radio.

0: Kompetence, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
1: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
3: Bydlení cenově dostupné a přitom moderní a úplně nové.
4: To jsou družstevní byty Chlumec. V klidné lokalitě plné zeleně a přitom nedaleko centra Chlumce nad Cidlinou.
3: Družstevní byty Chlumec. Stačí jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet. Bez hypotéky.
4: Družstevní byty Chlumec.cz.
3: Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
5: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelenfest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
6: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
7: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše-pro-lesáky.cz najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše

0: vše, co potřebují, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky CZ najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky CZ.
2: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
3: Nemusíte si čistit všechny zuby. Jenom ty, co chcete zachovat. Se zbytkem vám pomůže dentální hygiena Hradec.cz. Navštivte nás na EUC klinice v Hradci Králové na Slezském předměstí nebo na dentálníhygienahradec.cz, protože váš úsměv si zaslouží víc než jen kartáček.
4: Nejlepší z hitu 80. 90. a milénia vám budeme hrát ještě dalších 60 minut. Michal Pospíchal s vámi, dobrý večer.

Liverpool, pokud se tohle město spojí s hudbou, pravděpodobně vám jako první v hlavě vyskočí The Beatles. Pravdou je, že hvězd nám tohle místo přineslo spoustu, mezi nimi taky Atomic Kitten. Tahle parta děvčat to dala dohromady v roce 1998. Ten největší boom zaznamenali na přelomu tisíciletí, zejména pak v roce 2001, když vydali hitovku Wall Again. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. My teď řízneme do kytar i za doprovodu charismatického hlasu Ricka Springfielda. Jessie's Girl, to je hit, který na hudební scénu neodmyslitelně patří od roku 1981.

si Erika Barbara a Sen, taky tohle jsme vám hráli v pondělí večer na Hitrádiu. A spoustu hitů máme nachystaných i do těch příštích minut, bude to opravdová dávka nostalgie. Janik, taky Gumby Dance Band Seven Tears, věc, kterou určitě dobře znáte. O slovo se přihlásí i Madonna, o vaše sluchovody rozhodně bude postaráno. Tak užívejte večer, díky, že jste si jako parťáka vybrali Hitrádio. Hitrádio. Hitrádio. Hitrádio.

0: Madonna, You'll See, to jsme vám hráli na Hitrádiu. Pojďme si teď od hudby na chviličku odskočit ke vzdělávání. Jedním z nejviditelnějších a také nejúspěšnějších projektů Evropské unie je výměnný program Erasmus. Ten funguje déle než 30 let a za tu dobu ho vyzkoušelo přes 9 milionů lidí. Původně byl určený vysokoškolákům, později se rozšířil i na středoškoláky, mladé absolventy hledající stáž a zahrnuje i podporu sportu nebo dobrovolnické aktivity. Nicméně občas se objeví hlasy, které by náklady na něj chtěly omezit, a s tím nesouhlasí Evropský parlament. Ve vysílání je s námi europoslankyně Danuše Nerudová. A tak se ptám, v čem je největší přínos Erasmu?
1: Z mého pohledu by každý mladý člověk měl buď na střední škole nebo na univerzitě vycestovat, zažít to, jak se žije v jiných zemích, její kulturu, udělat si přátelé. Myslím si, že to je skutečně velmi důležitá zkušenost v životě každého člověka navíc. A ukazuje se podle výzkumu, že lidé, kteří mají zahraniční zkušenost, studenti, kteří strávili nějakou dobu v zahraničí, takže potom mají na trhu práce lepší uplatnění.
0: Nabízí se otázka, co přináší Erasmus učitelům.
1: Je důležité, aby i pedagogové na univerzitách a třeba i na středních školách vyjížděli a viděli, jakými metodami, jakými způsoby se učí zahraničí, a získali hlavně kontakt se zahraničními kolegy a potom to, co viděli v tom zahraničí, vlastně mohou přenášet do způsobu učení v České republice, mohou zvát své zahraniční kolegy a ty zase mohou předávat své zkušenosti tady doma českým studentům.
0: Měla by tedy Evropská unie výdaje na Erasmus škrtat?
1: Tak to je moje osobní téma, protože já jsem

0: drtivou většinou, že se v Erasmu ani v programu Horizont škrtat nemá. Já jsem pevně přesvědčená, že se nám rozpočet Erasmu podaří uhájit.
1: Díky za reakce. Jenom dodám, že program Evropské unie využilo za 25 let už na 400 tisíc Čechů ze všech univerzit v České republice. 25 let do historie a klidně i více se vracíme v hudebním speciálu Hit Radio Classic. Rok 2000 patřil hitovce Chillin od partičky známé jako Mojo.

0: Circle, Touch in the Night. Tohle je večer na Hit Radio. Hit Radio Classic, to je hudební speciál, který vás vede zpátky v čase. Pravidelně mezi 18. a 21. hodinou hrajeme to nejlepší z 80., 90. a milénia. Z té české domácí scény už je za chvíli MIG 21 s hitem Slepic Pírka. Z té zahraniční se můžete těšit třeba na projekt Farao. Hezké pondělí.
1: Hit Radio. Hit Radio. Hit Radio.

0: zlepši si náladu.
1: Vyplašený zajíc běhal po polích a pak našel smrt v pažích tetovaných. Kočovali ulicí a náměstím, asi za štěstí.

0: to je grand finále dnešního vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Navážeme na něj zase zítra úderem 18. hodiny. Hezký večer i s dalšími hity v našem playlistu. Hrajeme vám pro lepší náladu.
1: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře@valny.cz a v showroomu v Předměřicích.
2: I chlebíčky se dají koupit online. To už samozřejmě víte, ale už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé anebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online od zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.

0: Rádio Černá Hora.
1: Zlepši si náladu.
0: Hit Rádio Černá Hora. Hit Rádio Černá Hora.
1: Restaurant Grill Duran Hradec Králové, dobrý den. Vinná party? Ano, už po 12. chystáme velkou zahradní vinnou party s kapelou Pendl.
2: A bude kapelá Marita, a?
1: No samozřejmě, že bude grilování a také raut a spousta dobrot. Už 22. května od 17 hodin. Výborně a nezapomeňte na rezervaci www.duran.cz.
3: Tak točíme.
4: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v lípě u Šubrta? Je to kousek za Hradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
3: Stop!
4: Co?
3: Showroom na kuchyně.
4: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně. Splní vám tu každý sen. Tak se stavte v lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
3: Berem, díky.

0: I chlebíčky se dají koupit online. To už samozřejmě víte, ale už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé, anebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online, od zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
1: Tvoje stará už ti nevyhovuje. Pořiď si novou. V Aza Nábytek máme vystaveno přes 50 čalouněných postelí na jednom místě. Navíc jsme jejich výrobci a splníme každé tvoje přání. Jakýkoliv rozměr? Jasně. Upravit čelo? Výška, šířka, design? Samozřejmě. Trezor, USB lampička? Žádný problém. Aza Nábytek. Postel přesně podle tebe. Najdeš nás v Hinčicích nebo na azanabytek.cz.
2: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. Elplasthk.cz.
3: Hit Radio. Hit Radio.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli.

0: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.
1: Zkuste si dát minutku klidu.
2: Přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
3: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bela bel, CZ.

0: točíme.
1: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v Lípě u Šubrta? Je to kousek za Hradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
0: Stop!
1: Co?
0: Showroom na kuchyně.
1: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně, splnějí vám tu každej sen, tak se stavte v Lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
0: Berem, díky.
2: Restaurant Grill Duran Hradec Králové, dobrý den. Vinná party? Ano, už po 12. chystáme velkou zahradní vinnou party s kapelou Pendl.
3: A vy říkáte, mám hraditě, a?
2: No samozřejmě, že bude grilování a také raut a spousta dobrot. Už 22. května od 17 hodin. Výborně a nezapomeňte na rezervaci www.duran.cz.
4: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
5: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja. Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
6: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

Černá Hora. I chlebíčky se dají koupit online. To už samozřejmě víte, ale už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno.

0: Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé, anebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online, od zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
2: Co?
1: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
2: No proto.
1: Čumáčku. Takže, když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.